Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Rádio Wave.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Yeah.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: This is a public service announcement.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji, je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete poznat, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, přesně tak. Sloven.
1: Ako Ježíš?
2: Ježíš Kristus, tiež, přesně tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Chief Bromden a Leadership máme 8. hodinu pondělí 10. října a Anna Belio pro vás má dnešní první zprávy na Radio Wave.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Česko se dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta vzpomínali lidé na akcích po celé republice už o víkendu. Výročí připomíná i Radiožurnál. Včera odvysílal speciál přímo ze zámecké zahrady v Lánech s Havlovými spolupracovníky. Dnes nabídne i exkluzivní rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postoupí do něj pravicový kandidát Flavio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro v prvním kole získal 47%, Lula 45%. Bolsonaro plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od minulého roku odpikává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat. Pražské Meet Factory dnes vystoupí anglický hudebník Fink, představí 9. album The City Is Coming to Erase It All, na kterém se vrací do 70. let a evokuje hudbu umělců jako Michael Chapman. Jako předskokanka vystoupí nashvillská hudebnice Angela Autumn.
1: Sport.
2: V azerbajdžánském Baku začíná mistrovství světa judistů. Do něj vstoupí první z celkových 6 českých zástupců. V kategorii do 52 kg se představí Tereza Bodnárová. Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek se bude prát až v neděli.
1: Počasí.
2: Bude většinou oblačno ráno a dopoledne místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem webu i rozhlas.cz. Na Rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: SD Kit, krásné probuzení v Praze. Doufám, že vy jste se probudili tam, kde potřebujete, a pokud v Praze, tak my taky, takže všechno dobrý.
1: Krásné ráno a možná snad i, že jste se probudili s úsměvem, protože teda nějaké zdroje na internetu mi říkají, že Mezinárodní den úsměvu připravil právě na dnešní den, ale některé říkají, že to je vždycky první říjnový pátek a že v letošním roce to připadá na 2. října, jo. Tak nevím, kde je pravda, ale usmívejte se i tak.
0: Prostě buď to jsou Velikonoce, nebo to má fixní datum. Si myslím, že je základní rozlišování světa kalendářů. Teď už nás čeká novinkový Blue Wandy, Exa, spousta další hudby a taky vysílání společně s Terezou a Filipem. Hezký ráno.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: Sabrina Carpenter a Man Child. Možná vás stejně jako mě občas překvapí, co všechno roste, kde jste to nečekali. To, že na Moravě jsou prostě úplně běžné melouny, už nějak jako přijímám, že občas někdo vypěstuje v České republice i úspěšně nechá dozrát třeba fíky. Aha. Mi přijde jako hodně ženský.
1: Počkej, možná ještě zpátky k tomu, to jsou nějaký vínový melouny? Nebo...
0: Ne, normálně melouny.
1: Klasický.
0: Fakt. Jo, jako když máš dýně a cukety a vedle toho jsou melouny prostě potajtou, potátou. Takže fíkovníky, teď jsem nedávno viděla v nějakém hobby obchodě, že prodávají sazenice olivovníků. Takže jako opravdu nám
1: na balkónek,
0: tady
1: pěkně.
0: Na balkónek, jo, vedle fíků si dáš olivy. Možná tady budeme pěstovat věci, které momentálně si vůbec nemíme představit. Aktuálně se podobné aha momenty dějou asi i Nizozemcům, protože tam se nově zkouší, jestli náhodou Nizozemsko není vhodné i na pěstování rýže, takže vedle prostě chování skotu byste se v těch nizozemských rašeliništích mohli potkat i s rýžovým políčkem.
1: Rašeliniště jsou právě ta místa, kde se to zkouší s tou rýží. Tahle obilnina původem z tropických oblastí Asie by totiž mohla vyřešit takový problém, který Nizozemci mají, a to je vysychání půdy a změna klimatu, ale to ovšem nejsou věci, se kterými se potýkají právě jenom Nizozemci. Tenhle pilotní projekt je někde nedaleko Amsterdamu a Hágu a zatím zabírá jenom asi půl hektaru. Zemědělci se tam chystají vypěstovat přibližně 3 tuny krátkozrné rýže. Jo? Ta je prosím vás vhodná třeba na suši nebo risotto a mohlo by to celkově zlepšit jméno těch mokřadů tam, protože už to nebude jenom o pěstování trávy třeba v mokřadech, ale právě třeba i rýže.
0: Takže až nejednou uvidíte v obchodě nejdražší rýže na světě, tak to
1: je z Hágu.
0: Nebude z Japonska, bude prostě z Hágu. A jak zní dobrý bude risotto, to se necháme překvapit. Teď už nás čeká Lato a Big Energy.

0: Arlo Parks a Jetta a teď už jedna pozvánka k audioknize, která nám za chviličku vyprchá, takže by bylo dobré se na ní zasoustředit. Máte na ní ještě 21 dní, což jsou 3 týdny, o pořád se to ještě úplně krásně dá stihnout. Je to totiž 6 dílů, každý má asi půl hodinky a je to 6 dílů knihy s názvem Když nám bylo míň, kterou napsal Oliver Lovrensky.
1: Byl to jeho takový syrový debut, když mu bylo 19 let a kniha se okamžitě stala bestsellerem. Je to takový jako šťavnatý repový jazyk, kterým je to napsaný, s empatií i humorem vypráví o současné generaci norských mladých mužů z těch sociálně znevýhodněných a přistěhovatelských komunit, přistěhovaleckých komunit, takže na ploše 6 dílů si můžete Když nám bylo míň od Olivera Lovrenského užít na našem webu a taky v aplikaci Můj rozhlas a to vše hlasem Krištofa Bartoše.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
4: Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo. Pandemic.

0: Klaus Wann, kterého dobře můžete znát z vysílání rádia Wave, už není dávno takovým nadějným youngstrem, ale spíš vycházející možná už i novou hvězdou českého rapu. Albová novinka Contemporary přišla těsně rok po desce Cloud, no a my jsme si z ní tady nasadili právě High Lifestyle, kde jste taky mohli slyšet Sim Living Life, takže o vlastně takové ohlášení dalšího alba už tady u nás v playlistu.
1: Vypadalo to, že na jeden víkend se ta česká rapová scéna zcukla jenom na to, kdo byl a nebo nebyl naopak hostem u Izomandiase při jeho O2 arenách. Tak prosím vás, Klaus Wann tam určitě byl v té aréně, ale teda nevystoupil, pokud mám správné informace. A taky jsem nedávno slyšel docela hot take, se kterým se podle mě nedá než souhlasit, a to, že když se podíváme na mladá pražská rapová jména, tak asi v té současné chvíli nezažívá nikdo rychlejší come-up než Klaus Wann. A pak Danzhun.
0: No prosím. A my u toho všeho tak nějak jako jsme, to je hezký, že jo? Takže si můžete společně s naším playlistem a taky s našima pořadama hezky potěšit nad tím, kam ta česká rapová scéna spěje. No a za beatem téhle novinky, to jsme si pouštili, stojí Bolslop a Udoči, takže Padající hvězda, která chce, ale pořád výš, to je možná Loud Zone, a teď už nás čeká Baby Tate a Dangerous.

0: Denzel Curry a Kenneth Bloom, Difference. My si v příští hodince možná řekneme, jak je třeba tahle dvojka jiná od koncertu Ace Parokyho, na kterém byl včera Filip, takže možná report ještě, který si neslyšeli.
1: A taky už za chvilku 9. hodina a s ní zprávy společně s Anou Belio.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Gorillaz a Clint Eastwood za pár vteřinek, 9. hodina ranní a další zprávy na rádiu Wave přináší opět Anabelio.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Ministerstvo školství chce, aby školy mohly s asistenty počítat dlouhodobě. Soud dnes pokračuje v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. V kauze je obžalovaných 6 lidí a 2 firmy. Americká armáda oznámila, že při útoku na loď v Karibiku zabila 4 lidi. Plavidlo bylo podle sil Spojených států zapojené do obchodu s drogami. Na čluny v Karibiku a východním Pacifiku útočí americká armáda od loňského podzimu opakovaně na příkaz prezidenta Donalda Trumpa. Při vojenských operacích tam za tu dobu zemřelo víc než 200 lidí. Začíná Nobelovský týden. Švédský Karolinský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. První z prestižních ocenění by letos podle webu Scientist mohli získat vědci třeba za pokrok při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu nebo výzkum spánku. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii.
1: Sport.
2: Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba. V Pardubicích triumfoval před druhým Lebeděvsem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10.
1: Počasí.
2: Bude většinou oblačno ráno a dopoledne místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Na rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rapper Xavier So Based a Party at My Place. Starší věc, teď už má Xavier So Based venku novou desku. O té ale delší dobu mluvit nebudeme, protože se přesouváme na československou scénu. No a konkrétně v Trnavě se hlásí o slovo jeden zajímavý hudební objev a je to 21-letý Myšíno, který už loni zaujal svým debitem Zabudnuté sluchadla. No a letos přidává rovnou celou další desku a to jsou Pesničky o lásce, které jsou patetické.
1: No a hostuje na ní třeba spřátelení Mjaulau nebo Vankuš. No a tenhle mladý hudebník na nahrávce kombinuje indie rock, post-punk, midwest emo, ale ústředním tématem novinky jsou především rozchodové pocity, takže ta patetická prostě rozchodovka evidentně nemůže nikde chybět. No a emo balada Mach vypráví o pocitech zmaru po nezdařeném vztahu, takže teď do ní nahlídneme, jak to prostě vypadá v Trnavě, když se vám to nevydaří ve vztahu. A Myšíno přemýšlí, jestli se s dospíváním a možná pak i stárnutím nevyhnutelně pojí otupení a znecitlivění. Odpověď najdete v písničce.
0: Teď tam všem společně zarostou srdce mechem.

0: again later.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Lavin Lenej a Handel, teď jedna zpráva z naší sekce Wave News na webu rádia Wave, která vás možná překvapí. Kalifornie zakázala dětské sňatky. Překvapivé možná je, že právě v Kalifornii dětské sňatky se souhlasem rodičů byly věc. A navíc ještě je věc to, že jsou legální v polovině amerických států. Tam se nic takového jako v Kalifornii dít nebude, takže pořád ještě můžete prostě svolit se sňatkem vašich nezletilých dětí, pokud tam žijete. No a od příštího roku by to už nemělo právě v Kalifornii jít. Guvernér Gavin Newsom podepsal zákon, který právě ruší to dosavadní ustanovení a tím pádem se už žádné dětské sňatky pravděpodobně dít nebudou.
1: Kalifornie se touhle legislativní změnou připojí k 18 dalším americkým státům, které sňatky osob pod 18 let zcela zakázaly. V těch zbylých 32 je však tahle praxe stále legální a návrh toho dokumentu guvernér podepsal spolu s Courtney Stodden, jejíž rodiče jí dovolili vdát se za 50-letého hollywoodského herce Douga Hutchinsona, zatímco jí bylo pouhých 16 let.
0: No a data ukazují, že třeba v Kalifornii se každoročně vdá víc než 9 tisíc dětí a téměř teda všechna dětská manželství se přitom v USA týkají nepřekvapivě dívek prodaných možná klidně za dospělé muže. Takže pokud vás zajímá víc k tomuhle zvláštnímu momentu, který teď momentálně můžeme sledovat v Kalifornii a ostatních amerických státech, tak se můžete podívat na náš web rádia Wave do sekce Wave News. I'm working online.

0: Čabala Ciga, Long Bitter Faces. Pokud si říkáte, hele, tak tohle to jako umím taky, co teďka poslouchám, tak úplně v pohodě, pojďte nám to ukázat, pojďte to sobě ukázat, pojďte nám poslat svůj aktuální track nebo klidně tři, protože my otvíráme novou etapu letošního podzimu, která se ve znamení startéru bude týkat zase pro změnu všech, kteří se rozhodli se svojí hudební kariérou popolést o kousíček dál.
1: Potom, co loňští vítězové Curtains Please vydali ten vítězný video single, tak teď už opravdu můžeme udělat velkou tlustou čáru za tím předchozím ročníkem a už dneska večer v 8 můžete ladit premiérový díl Startéru 2026/27 s novou porotou, můžete se těšit na Tokyo Drift a taky Ideu, takže pokud máte nějaké rapové beaty, ale klidně i nějakou kytarovou alternativu, tak by se vám mohl hodit feedback právě od těchto dvou, společně s nimi ještě Martin Scholz a já, no a taky sedmička těch nových tracků. Bylo dost z čeho vybírat, ale zároveň hodně posíláte i umělou inteligencí vygenerované věci, takže to jenom takový disclaimer, rovnou odfiltrováváme a vůbec o to nestojíme, takže pokud máte v šuplíku něco, co dělal člověk, tak nám to klidně pošlete, pokud ne, tak spíš si to nechte.
0: Takže prosím vás, posílejte jenom lidské a ještě ideálně vlastní tracky, je tak asi ve zkratce to, co vás tady vyzýváme dělat. Rozhodně dneska poslouchejte, abyste se tak jako nacítili, naskoumali, jaká je ta letošní úroveň vibe a prostě se rozhodnete třeba, že i vy se zúčastníte, což samozřejmě se vám může maximálně vyplatit.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Liars, přesně tak. Chudáčci Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest jsou lidmi, kterým nemůžete úplně všechno věřit, ale zároveň dost z toho, co říkají, je tak velká sranda, že možná se jim to klidně stalo. Jsou spolu v nové epizodě a tenhle ten díl vás čeká plný plodných zamyšlení, vášně a vesmírných zvuků, protože vznikl na filmovém festivalu v Litoměřicích.
1: No a my si pustíme krátkou ukázku, tady jsou chudáčci z konce světa.
2: Teď jsem si úplně ve svý prostě ješitnosti.
3: Ano.
2: A jako pozérství koupil ničeho. Hej.
3: Tak, na kolikátý jsi stránce?
2: Řekněte mi, jestli prostě někdo to kdy, jestli to kdy, to se, kdy tam, to se přece vůbec nedá. To je úplně jako automatický generátor arrogantních do sebe zahleděných jako floskulí. Hmm. První téma se jmenoval první, já takhle ničeho Freuda je všechny sestřelit.
3: Tak proto jsme se tady sešli na konci světa.
2: Sandálek v Litoměřicích, já jsem čet jednou prostě. Já jsem čet Harariho, vole, na mě si nějakej Nietzsche rozhodně nepřijde, jo? Takže já jsem vyzbrojený.
3: Tak mě to zajímá, já jsem to nečet třeba.
2: Ne, no, já jsem takhle, ještě to byl takový ten moment, jako jel jsem ke kamarádce na Maringotku, že tam budu psát.
3: Jasně.
2: Večer takhle jsem si rozsvítil lampičku, otevřel jsem si Nietzscheho. Zuby nechty jsem se prostě přebrodil přes tři stránky a pak jsem si řekl, tak to nebudeme už zkoušet radši, tady jsem si vzal jogu a život prostě. No, a tam jsem tomu rozuměl, tam jsem to pochopil, jako jak mám o sebe pečovat. Víš,
3: rozumím.
2: Jako
3: no a co tam říká?
2: Vůbec nevím. Jako mně byl jasnější jeho postoj dřív, než jsem otevřel tu knížku.
3: Jo.
2: Friedrich si jako napíše takovouhle stať, která začíná kapitolou Proč jsem nejchytřejší.
3: No, jasně, no.
2: A jenom jede, jenom vajbí prostě jako jenom vajbí sebe. Hmm. Nejspíš. Já jsem fakt ani tohle z toho jako úplně nerozpíšoval.
3: Je pravda, že jako vlastně, když vyprávíš o tom, co se v té knížce děje, tak náš pořad je úplně odinut.
2: To je pravda, no. Možná kdyby si nás poslech Nietzsche.
3: No tak to by nebyl.
2: Ale jako já nepochybuju, že on poslouchá. Všichni jsou tam takhle vedle sebe.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: off the stage, cause somebody's gonna get taken, somebody's gonna invade.
1: Baby Keem a Kendrick Lamar, The Hillbillies, tady prostě jsme se ráno probudili v Praze s SD Kidem a teď pokračujeme v Praze s tímhle trackem.
2: Ano, byla tam změněna Česká republika. My už se ale blížíme k závěru 9. hodiny, Spoon, Miaulau a taky Reggie Snow před námi, pak už zprávy v 10.
3: B2K, filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviagintseva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sada. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Mraží snou a za pár vteřinek už 10. hodina nás čekají dnešní poslední zprávy, které přináší opět Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapucianové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí. 40 šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Ve společném dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu novinářů k informacím. Úřady a veřejné instituce by podle médií měly jednat se všemi redakcemi stejně. Výzvu podepsali třeba zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Deníku Blesk nebo Seznam zpráv. Ve Spojených státech zatkli ženu obviněnou ze špehování syna tchajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informoval o tom americký federální úřad pro vyšetřování. 34-letou ženu z Kalifornie zadrželi na mezinárodním letišti v Los Angeles před plánovaným odletem do Číny. Podle FBI jako neregistrovaná agentka sledovala syna tchajvanského prezidenta Lai Ching-tea. Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro studenty a mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu domu v Pilařově ulici. Vedení města má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, klubovna či výstavní víceúčelový prostor.
1: Sport.
2: Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým. Důvodem je zranění ze sobotního zápasu Ligy národů ve Španělsku. Trenér Santidenia tak v této reprezentační přestávce přišel už o 9. hráče.
1: Počasí.
2: Během dopoledne začne ubývat oblačnosti, odpoledne a večer se na většině území vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: then you ain't the just a pair of stars, pair of stars.
1: Stormzy a Toxic Trait společně s Fredou. My se teď za chviličku budeme znovu dívat směrem k narozeninám Václava Havla, které tady s Českým rozhlasem slavíme docela masivně už nějaký ten den. No a tentokrát se budeme znovu otáčet za takovým hodně jako OG pořadem Hovory z Lán, který probíhal za života teda našeho prezidenta Václava Havla. A byl to takový podle mě jako první newsletter, Filipe, že prostě každý týden si pan prezident řekl, teď řeknu lidem věci.
2: Taky to byl první český prezident, teda potřeba říct, že jo. Samý prvenství, no ale teď se na Hovory v Lánech podíváme trošku jako z jiné perspektivy, a to s těmi, kteří vzpomínají na natáčení tohohle, takže 5 dílů nový seriál Radiožurnálu na něj, nebo respektive k jeho poslechu, si budeme zvát už za chvilku s redaktorem zpravodajství Lubomírem Smatanou.
1: Takže takový krém de la krém s Lubomírem Smatanou už za chviličku.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: My jsme dneska už zmiňovali Václava Havla a oslavu narozenin, které by zažil, kdyby tu s námi třeba byl. Takže září se celé právě v rámci Českého rozhlasu věnuje postavě našeho prvního českého, posledního československého nebo obráceně prezidenta Václava Havla. No a teď už s námi ve studiu sedí Lubomír Smatana a redaktor zpravodajství. Hezké dopoledne.
1: Dobré ráno přeji některým.
0: Záleží bylo toho, kdo jak vstával. Vy taky dál můžete dneska poslouchat Radio Wave, ale zároveň se taky můžete těšit a poslechnout si program, který tady pro vás Lubomír pomáhal připravovat. Jedná se o Svět podle Havla. Tak než se dostaneme k tomu celému obsahu, budeme se bavit o takovém pořadu vlastně, kterému jsme tady už dneska řekli první newsletter, který byl Hovory z Lán. Tak představme si možná, co byly Hovory z Lán na úvod.
1: To byla taková zvláštní věc, která už se v rozhlase naštěstí podle mého názoru dobře nedělá, ale v 90. když byl Havel obrovská ikona, stal se prezidentem, tak Český rozhlas, nebo ještě to byl vlastně československý, v té době přemýšlel, jak to jak pojmout, tak si začali zvát Havla každý týden, respektive každý týden za ním jezdili a každý týden s Havlem dělali rozhovory. A za začátku to byly hrozné klády, jo. To mělo třeba hodinu, ty původní rozhovory. Pak to teda zkrátili na těch 30 minut, ale stejně asi není úplně dobře, aby se s nějakým politikem mluvilo každý týden v Českém rozhlasu nebo v Československém tehdy. No ale tenkrát byl Havel ikona a vydrželo to 10 let to vysílání, obrovská jako doba a vystřídalo se na tom několik redaktorů, tuším asi 5 nebo 6 a pak to přešlo do takového formátu, kde se tam Havel už potom povídal, když nebyl prezident s dalšími lidmi a pak to bylo sporadicky ty Hovory z Lán v době, kdy byl prezident Klaus jednou za čas a potom, že Miloš Zeman byl prezidentem, to je ten jeho slavný výrok, když se spletl pusy s pasy, jak on neuměl anglicky, tak když pasy reot, tak vysloval pusy, no. Takže tenkrát se byl takový skandál, od té doby se už rozhovory s Milošem nevysílali, protože on se choval i vulgárně, on tam používal vulgarizmy a to odpovědovalo kodexu Českého rozhlasu. Takže zkrátka ty Hovory z Lán časem vyšuměly a já si myslím, že to je dobře, protože proč zpovídat každý týden jednoho politika a proč mu dávat prostor ve vysílání?
2: To každopádně zní, že ale vzniklo spoustu a spoustu hodin materiálu, který teďka při tom 90. výročí od narození můžeme poslouchat v takové jako velmi skondenzované podobě, jo. Právě výběr toho nejlepšího, tak jak vůbec takovýmhle materiálem se probrat a rozdělit to na 20 krátkých dílů?
1: Ale tomu rozumí jenom ti, kteří se tím neustále probírají. Ale je to vždycky nějaký takový výběr podle toho, podle témat. Jo. Havel architektura, Havel umění, Havel divadlo, Havel zdraví, Havel kouření, protože že víte asi sami, že to byl zapřísáhlý kuřák, než těžce onemocněl. Takže to je takhle pojmuté. Ale já bych spíš, jestli teda můžu, jo, na našem portálu Můj rozhlas jsou teďka divadelní hry v audioverzi, to znamená to, co udělali herci a je tam především, je tam audience, je tam asanace, audience a pak je tam ještě vyrozumění. A já nevím, jestli jste někdy viděli nebo slyšeli audienci. Že jo? Viděli jste ji asi v podání Landovského, to je ten nejznámější.
0: S Abrahamem v televizi.
1: Přesně, to je taková klasika. Ale tohle to dělali s Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou z Davidského divadla. Tu audienci. To je úplně skvělá. Mě to fakt jsem si říkal, jaký to bude, že to musí být hrozná jako divnárna, jo, takhle udělat věc, kterou známe z televize. Ale je to super, a těch her tam je několik. A já fakt doporučuji si ty audienci poslechnout, když máte, když budete běhat nebo do posilovny, nebo já nevím, cokoliv. Tak audience je fakt skvělá a tam toho Havla si dobře naposloucháte, protože tam je fakt ten Havel úplně vidět, co byl začat, jak ho bavil ten jazyk a co vlastně dělal, no.
0: Takže spousta obsahu, který vlastně v rámci Slyšet Havla nabízí Český rozhlas. My jsme už zmiňovali teda výběr z Hovorů z Lán, do tomu taky audiohry a možná ještě na závěr teda ty rozhovory, na kterých jste se podílel, což je 5 dílů, tak s jakými osobnostmi a proč tyhle ty díly vznikly?
1: Hele, osobnosti znamená, že jsem mluvil s redaktory, kteří tehdy dostali za úkol ty Hovory z Lán natáčet. Jo. Začínal to Jiří Vejvoda, což je dneska pán, kterému je přes 70, ale teda v totální kondici, nebo už mu je přes 80 a má teďka asi 11-letou dceru, jako fakt docela řízek. A tenkrát už to byl jako dospělý redaktor, že jo, když se to hodíme zpátky a ten s ním začínal jezdit s Havlem po světě, natáčel s ním, nebo prostě byl s ním

0: když jsem při Listouni, že jo, na Strahově a tak dále. Ale co mě mnohem víc zaujalo, tak Robert Tamchina, to byl taky redaktor Českého rozhlasu, a ten začal dělat s Havlem rozhovory, když mu bylo 21. My jsme tam posadili, v 21. hledali někoho.
1: Kdo měl čas v neděli.
0: Kdo měl čas v neděli. A kdo jako se nebude Havla ptát moc složitě a filozoficky, kdo se ho bude ptát úplně normálně, tak se teda vybrali Roberta Tamchinu. Ten to s ním dělal asi 6 let a fakt začal v 21. Si představte v 21. dneska mluvit, že vás posadí, abyste mluvil s prezidentem, dělal s ním nějaký prestižní rozhovor. Jo. To není možný nikde už ani u nás.
2: A ještě tenkrát... to dopadne nakonec na těch 6 let.
0: Jo, a nakonec to fakt dopadlo dobře, takže to se mi líbilo. Je tam rozhovor o tom, třeba s Robertem se o tom mluví, potom máme redaktorku, která se jmenuje Eva Hůlková, známá to také žena, která dlouho pracuje v rozhlase, ta s ním také dělá dlouho rozhovorů, takže jako mě hlavně zaujal ten Robert, tak byl strašně mladý, to mi přišlo naprosto mizerní, jo. Vemte se, vám je ještě už víc, jo. Teďka se posaďte před nějakého prezidenta, dejte s ním nějaký politický rozhovor, jo. Jestli vás to bavilo vůbec,
1: jako
0: jo?
1: Úplně, jako výzva si myslím, že to je dobrá, jako jít třeba z rozhlasových elevů rovnou na tuhle jakoby první směnu by mohlo být docela zajímavé.
0: Jo, rovnou před Pavla ho posadit, rovnou, nebo před rovnou, nějakého jiného.
1: Rovnou před prezidenta. Takže 5 dílů, které tady na nás čekají z vlastně krátkých rozhovorů s lidmi, kteří se podíleli na tom natáčení Hovory z Lán, je další obsah, který můžete najít na webu Českého rozhlasu. Je toho spousta, budou některé ty obsahy dostupné jenom nějak jako krátkou dobu třeba?
0: No, úplně přesně nevím, jak dlouho, ale protože to má nějaká autorská práva, především ty divadelní hry, ale tyhle ty krátké věci tam visí pořád, jo. Ale na tu audienci to si dejte dneska večer před spaním.
1: Tak to je tolik tip na obsah, kterým můžete oslavit narozeniny Václava Havla společně s Lubomírem Smatanou. My moc děkujeme za pozvánku a mějte se hezky.
0: Hezký den, příjemný den.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas. Rádiovej. Děláme vlny.

0: Georgia, it's euphoric. Spousta věcí, které se vám podaří prosadit, které jsou pro vás důležité, můžou způsobit euforii, pokud se třeba na ně dlouho snažíte upozornit a navíc ještě bojujete se systémem. Naše aktuální newska na našem webu hlásí už z titulku, že potratové pilulky z automatu polské aktivistky otevřely takzvaný abortomat. No a jedná se o happening před polským parlamentem ve Varšavě, kde se objevily skřínky právě na výdej potratových pilulek, které, jak teda asi tušíte, v Polsku sehnat není vůbec legální nebo jednoduché. No a aktivistky a aktivisté tím chtějí pomoci ženám v nouzi a vyslat vzkaz taky politikům právě v souvislosti s přísnými interrupčními zákony, na kterých se polský parlament už několik let nedokáže shodnout.
1: Takže nejedná se jenom o nějaké umělecké představení, ale ta instalace skutečně obsahuje léky jako takové. Agentuře AFP řekla ředitelka nadace Women Help Women, že je to feministická intervence, která má ukázat, jak moc jsou věci vzhůru nohama.
0: Polsko má jedny z těch nejpřísnějších interrupčních pravidel v Evropě, no a zákon potrat povoluje pouze za dvou okolností, pokud je těhotenství důsledkem trestného činu, a nebo pokud ohrožuje život či zdraví matky. No a v první polovině loňského roku proběhlo v Polsku pouze 846 legálních potratů a tyhle ty údaje si můžete dohledat stejně jako třeba jakoby následky za ostatní úkony v Polsku na našem webu Radia Wave v sekci Wave News.

0: Mein Name ist Ausländer. Ich arbeite hier.
1: Ich weiß, wie ich arbeite. Ob die Deutschen es auch wissen?
2: Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig.
3: Das gefällt mir nicht, sage ich. Wenn dir die Arbeit nicht gefällt, geh in deine Heimat, sagen sie.
4: Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig.
5: Auch ich zahle Steuern, sage ich. Ich werde es immer wieder sagen. Wenn ich immer wieder hören muss, such dir eine andere Arbeit.
6: Aber die Schuld liegt nicht bei den Deutschen, liegt nicht bei den Türken.
7: Die Türkei braucht Devisen, Deutschland Arbeitskräfte.
8: Mein Land hat uns nach Deutschland verkauft, wie Stiefkinder, wie unbrauchbare Menschen. Aber dennoch braucht sie Devisen, braucht sie Ruhe. Mein Land hat mich nach Deutschland verkauft. Mein Name ist Ausländer.
9: Ebo a její kritický společenský track Arbeit. Kdybyste se chtěli podívat na text podrobně, třeba si ho přeložit, tak určitě dobrý nápad. No a než se vydáme zpátky z Německa do třeba naší domoviny, tak si pozveme k fasádám, protože právě procházky městem jsou něco, co celkem často opomeneme, když třeba máme volno a trošku času, tak bychom se měli víc rozhlížet, protože nám spousta architektury a taky urbanismu uniká místy, kterými chodíme úplně běžně. No a právě Marie Ševčíková založila s takovou ambicí lidi přivést zpátky k rozhlížení se kolem sebe projekt Mapa Mátky.
10: To procházení se městem je něco, co asi všichni máme nějakým způsobem osvojené, ale teď jak to město číst? No tak o tom budou dnešní fasády, krom Aleny Harcíníkové také právě se zmíněnou Marie Ševčíkovou a taky architektem Štěpánem Benešem. Oba budou dnešními hosty po 18. hodině a Marie Ševčíková říká, že spousta lidí prochází právě bez toho, aby se rozhlíželi, takže jak dělat opak a jak třeba víc zvědoměle procházet tím městem se budete dozvídat mezi 18. hodinou a 18.30 tady na Radio Wave.
11: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcíníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Bang bang, loučíme se a na dveře studia nám tady zabušil a pak si i sám otevřel Jirde Petřík, ahoj.
1: Ahoj, snad jsem dokonce ani nebušil a rovnou otevřel, ne, já jenom jsem nevychovaný prostě, ahoj.
0: Jirda Petřík takhle při pondělku už plánuje víkend, což se mi líbí.
1: Jo, já ho mám, ve skutečnosti ho mám naplánovaný už od července.
0: No prosím.
1: Ještě nebo ne, poněvadž v červenci se nám s kamarádem nepodařilo vyrazit na náš každoroční trek kolem republiky takzvaně. No a tak jsme si domluvili nový termín na říjen a hle.
0: Už je to tady.
1: Už je to tady. Ve čtvrtek vyrážíme a budeme jíst 4 dny jenom houby.
0: Protože prostě houby rostou a tak je to možná dobrá zpráva pro... O tom bylo mi Casablanca jedna. Mm-hmm. Jo, že jak se dá vyrazit na trek jako pod 8 kilo, ne pod 8, pod 6 prostě. Budete jíst jenom houby.
2: Jak přežít na houbách? Nový pořad Jardy Petříka. Řekni nějaký takový jednoduchý recept, který je osvědčený prostě, když nazbíráš čerstvé houby a už jako se připravuješ na nocleh, máš tam ten vařič, tak co teda
1: vyrobíš? Je potřeba říct, že nikdy vám to nebude chutnat doma, tak jako venku. Já jsem to několikrát zkoušel, úplně stejný postup se stejnýma ingrediencema doma a prostě to není ono. Na čerstvém vzduchu vám samozřejmě chutná daleko líp. Hele, klasika. Těstoviny, pene ideálně, k tomu nějaký čedar, houby, co najdeš a jedeš.
0: Takže houby osmažíš, těstoviny uvaříš, smícháš to.
1: Tak. No to... A na konci do toho dropneš sýr, aby to chytlo prostě krémovou konzistenci.
0: Jaká je nejoblíbenější houba?
1: To asi nedokážu říct, ale já jsem jednoduchý sběrač, já poznám v podstatě jenom hříbky a tím to končí.
0: No tak to, když půjdeš,
1: bedli času,
0: když půjdeš
1: času.
0: Třetí, pátou takovou vlnu, tak možná toho nenajdeš až tolik, takže je dobrý asi se taky i vyzbrojit nějakou novou znalostí, protože hříbku vám v lese, když půjdete ve 4 odpoledne, nezbyde tolik, jak to byste si přáli.
1: Ale zase my půjdeme lesy, kde asi ve čtvrtek moc lidí
0: nebude. Pravda. To je pravda. No tak to hlavně hezky všechno diagnostikujte, ať se nám neotrávíte. Stejně jako vy všichni, kdo půjdete na houby, kterýkoliv den nás tady ještě čeká, než budou přízemní mrazíky.
1: A povíme si příští týden, nebo taky ne.
0: Když Jarda dorazí, tak to znamená, že to zvládl prostě diagnostikovat hřípky.
1: A nebo nebyly houby.
0: A nebo nebyly houby.
2: Připravíme antijet, když tak.
0: Tak hezký vysílání, čau.
1: Ahoj.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
4: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Heiko a ještě před ní Renford Short. Máme 6 minut po 11. dopolední. Pondělní On Air na Waveu pokračuje, teď už nikoliv s Terezou a Filipem, ale s Jardou Petříkem. Budu tady s váma tradičně do 3, se mnou taky ukázky z aktuálních našich pořadů a podcastů, ať už to bude nedělní quest, nejnovější hotspot nebo třeba psycho. Samozřejmě se taky podíváme za kulturou, budu pro vás mít nějaké ty tipy na výstavy, koncerty a uvidíme, co všechno stihneme ještě dalšího. Co určitě stihneme a bude toho hodně, tak to je samozřejmě muzika. V téhle hodince do 12.58G s Glebem. Taky Bloody Shield, Steady Holiday of Montreal, Fred Again a nebo třeba hned teď o Computer Skill a song Dry Spell, který by se vám mohl pozdávat, pokud máte rádi postpunk, darkwave nebo synthpop, protože všechny tyhle žánry ve zmíněné skladbě lomeno tvorbě hudebníka z Brooklynu, který si říká Computer Kill, najdete.

0: Po československé rapové spolupráci v podání Gleba a 58G pro vás teď mám ukázku z nejnovějšího dílu Questu, který jste samozřejmě v premiéře mohli slyšet včera večer. Šárka Tmějová se tentokrát vydala takzvaně vysoko nad mraky, aby prověřila nejnovější přírůstek do dlouholeté série Ace Combat. Celý díl Questu samozřejmě najdete na našem webu a v podcastových aplikacích a asi už tušíte, že teď vás z něj taky čeká krátká ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Tady prostě, když tě do té stíhačky posadí poprvé, tak máš předstíhat, že už jsi teda válečný veterán a hrdina, který vyhraje celou tu válku, co už je skoro prohraná, ale ty jsi prostě náhodný civilista, který ho vytáhli z vody. Takže ano, v tomhle tom to jakoby fakt nemá s realitou nic společného, ale tím, že jako prohráváte válku a vytáhnu tě na letadlovou loď, tak holc,
4: máme tady má stíhačku,
3: je to tak.
4: Máme spoustu stíhaček, nemá kdo je líp.
3: Je to tak. Je to přesně tak.
4: A to je vlastně na tom super. Mně to přišlo tehdy před těma 6 lety, mi to přišlo strašlivě osvobozující.
3: Jo, jakoby je to hrozně pitomý na jednu stranu, ale je to zábava.
4: A to je na tom to nejdůležitější konec konců. Ta zábavnost u mě se počítala i na to, jak dlouho jsem byl schopný to hrát v kuse, protože já jsem si to dost dávkoval teda tehdy. Vím, že jsem si prostě jednu misi, která nebyla krátká úplně, tak jsem si vlastně jednu misi dal třeba jednou za den, jo, že jsem vlastně další misi další den.
3: Že jsem měl tak... Měl jsem
4: dva týdny co dělat. No. A strašně se mi to líbilo, jak mě to jako naplňuje. Jakoby jedna ta mise, že je vlastně jako, že to stačí, jo? Že vlastně dostanu z toho naprosto přesně to, co jako já chci. Je tam dostatek variability v tom, že lítáš nad různýma prostředíma, protože co jako ve vzduchu jako můžeš jako vidět, jako buď je západ slunce nebo východ slunce, to je celý, jako co tam je vlastně, nebo v noci možná lítáš.
3: To zase teda bych tady řekla, že už se to i liší v tom, kolik mraků tam je, jestli jsou to bouřkové, nebo běžné mraky,
4: lítání
3: jestli se trhají.
4: Lítání v bouřce, to je můj sen.
3: Ano.
4: Tak. Dostanu.
3: Dostaneš.
4: A můžu se přepnout do kabiny?
3: Můžeš se přepnout. Tak. Jsou tam 3 různý pohledy. No.
4: Takže bubnu jít.
3: Můžeš
4: kapky.
3: Do kokpitu.
4: Může mě zasáhnout blesk?
1: Quest.
2: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tři divadelní tipy na dnešní večer pro Prahu. Začneme pozvánkou do Venuše ve Švehlovce, kde můžete zažít přehlídku krutosti, neboli inscenaci s imerzivními prvky, která naznačuje pochmurný obraz technofašistického světa, do kterého se nezvratně řítíme. Text inscenace je inspirovaný experimentální povídkou anglického spisovatele Ballarda The Atrocity of Exhibition, která se zabývá neschopností lidského mozku zpracovat zrůdnosti, kterých se lidstvo během 20. století dopustilo. Přehlídka krutosti dneska od 8 hodin večer ve Venuši ve Švehlovce. Nebo můžete zajít do Vily Štvanice, a to rovnou na premiéru Tutti Frutti od 7 hodin, loutkový kabaret pro dospělé, neboli divadlo, co má šťávu. Stánek s ovocem a zeleninou ožije a ve výprodeji dojde ke

0: zbavování se všeho, co je alespoň trochu nahnilé, neboli rozhoří se nelítostný boj o poslední kapku vody. Ve všem nejlepší pomeranč se utká s hrdopyšnou červenou řepou ve sporu o Boha 2:0. Martin Metelka pro divadlo Letí napsal současné politické divadlo v podobě provokativní a zábavné inscenace s loutkami. Dnešní premiéra Tutti Frutti ve Vile Štvanice začíná v 7. A ve stejný čas, tedy v 7 večer, můžete zajít do Archi Plus na pohybově vizuální projekt Guide choreografky Věry Ondrašíkové. Tahle inscenace vypráví silný příběh o hledání sebe sama. Guide je průvodce, který balancuje na ostré hraně tmy a světla, cestuje v čase mezi dvěma tanečníky, které od sebe dělí dvě generace. Kde končí realita a kde začíná sen, to možná zjistíte dneska v Arše Plus, pokud vyrazíte na představení Guide. Začátek v 7.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
5: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
6: Byly věci, které nešly říct.
7: Kde je moje dítě?
6: Sama víš, jak se skvěle chovala.
1: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
8: Babi!
9: Proč mě nemáš ráda?
6: Mluv sakra, já to snesu.
1: Gerta Schnirch.
10: Kolik těl je masový hrob, pane?
1: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

0: O nadcházejícím víkendu, konkrétně v pátek a v sobotu, nás čekají volby, no a těm se budeme věnovat i v nejbližších minutách. V Česku je více než 6 000 obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. A to rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, od sekání trávy třeba až po stavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, nejen to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas.

0: Muna, One That Got Away. Ještě dva dny by podle předpovědí mělo vydržet to krásné babí léto, které nás aktuálně doufám, že i většinu z vás těší. Ve čtvrtek už by se mělo zatáhnout, začít pršet, což je samozřejmě dobře, a teploty spadnout pod 20 stupňů, tak pokud případně plánujete ještě nějaké ty venkovní aktivity, tak si myslím, že úterý a středa je nejzazší termín, kdy to ještě všechno udělat takzvaně v příjemném počasí. 11 hodin 51 minut, pondělní on air na rádiu Waves datem 5. října pokračuje. Off Montreal před námi do 12. a taky ještě domácí Iggy Majerov. Příjemný poslech.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Radio Wave.

0: Čik, čik, čik a slide, ještě před nimi domácí Ghost of You, se kterými jsme zahájili pondělní odpolední on air s datem 5. října. No a za chvilinku novinkový Skepta, který vydává album Fork and Knife, o kterém už dlouhé měsíce, dá se říct i jednotky let mluví, tak konečně se všichni fanoušci a všechny faninky dočkají. Taky do 13. třeba Steady Holiday, Winds of Surfshirt, Louds One ve spolupráci se Similivin Life a nebo Let the Wolf Howl. Budu pro vás mít i pozvánku na poslech nejnovějšího hotspotu. A teď taky jednu wave newsku z Nizozemska, která souvisí s pěstováním rýže. Vězte nebo ne, ale do budoucna dost možná právě tahle plodina bude takovým, řekněme, poznávacím znamením zmíněné západoevropské země. Už to nebudou jen větrné mlýny nebo chov skotu, ale právě nově i pěstování rýže, protože ji farmáři zkoušejí sázet na mokrých rašeliništích. Tahle obilnina je samozřejmě původem z tropických oblastí Asie, ale mohla by pomoct s problémem vysychající půdy a změny klimatu. Více o pilotním projektu, který k těmhle informacím došel, najdete na našem webu v sekci Wave News. Ještě dodám, že rašeliniště tvoří zhruba desetinu Nizozemí, co se týče plochy země. Takže to je docela nezanedbatelná plocha. Farmáři je samozřejmě hlavně odvodňují, aby získali trávu pro dobytek. Nicméně, když rašelina vysychá, tak samozřejmě taky uvolňuje spousty a spousty tun oxidu uhličitého a zároveň způsobuje pokles půdy v nejvíce postižených oblastech, a to až o několik centimetrů ročně. No a rýže naopak vodu potřebuje a podle vědců by umožnila políčka znovu zavodnit a zároveň na nich něco pěstovat. Tak uvidíme, jestli se Nizozemsko stane rýžovou velmocí v Evropě. Každopádně my se teď vracíme zpátky k muzice a ke zmiňovanému novinkovému Skeptovi.
1: Radio

Tak Skepta nakonec až za chvilinku, tohle je Jamila Woods a věc pojmenovaná Practice. No a hned v zápětí už zmiňovaný rapper ve skladbě Innocent Smile.

0: Cringe Prince a Hoodit v pondělním On Airu na Radio Wave teď bude vystřídán ukázkou z nejnovějšího dílu podcastu Hotspot, který se věnoval mimo jiné tomu, kdo vyhraje letošní Love Island, kdy skončí válka na Blízkém východě a jestli se vrátí do konce roku Ježíš Kristus. Pokud vám třeba zrovna tyhle tři otázky přijdou takové, že nedávají žádný smysl, jak by mohly souviset, tak vězte, že cesty vedou do predikčních trhů, protože právě tam si můžete vsadit v podstatě na cokoliv, včetně třeba toho, kdy skončí nějaká právě probíhající válka. Liší se to celé vůbec nějak od klasického hazardu? O tom všem je nová epizoda Hotspotu s novinářem a autorem podcastu Redneck Matějem Schneiderem. Celou ji samozřejmě najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď si poslechněte taky krátkou ukázku, po které bude následovat Doja Cat, Papillon a nebo Steady Holiday.
1: Jak důležité je vlastně, kdo tyhle firmy vlastní, kdo je financuje a kdo je třeba politicky podporuje?
2: Mně to upřímně řečeno na jednu stranu nepřijde zas tak důležité, protože mi přijde, že ty problémy, které z toho vyvírají, které jsou, byť jsou tam ty distinkce, o kterých už jsme se bavili oproti běžnějšímu sázení, tak ty nešvary, se kterými je to spojené, jsou vlastně dost podobné a jsou strukturální a je trochu jedno, kdo tu danou platformu vlastní z tohohle úhlu pohledu na jednu stranu. A na stranu druhou, co je velký problém těchto platform, je potenciální, říkám v uvozovkách, ale prostě insider trading, o kterém se hodně mluví v souvislosti právě se současnou třeba americkou administrativou Donalda Trumpa a taky v souvislosti s tím, že do těch největších platform má různým způsobem zainvestováno syn Donalda Trumpa, což je jeden jakýsi střet zájmu, který z toho vyplývá a pak, když bych se vrátil k tomu insider tradingu, už proběhlo několik vlastně dost výrazných kauz, kdy se ukázalo, že někdo třeba buď to přímo z Trumpovy administrativy, teďka v poslední týdnech šlo například o člověka, který dává Trumpovi proslovy do takových těch čteček, ze kterých to pak Trump čte, a tak se ukázalo, že pravděpodobně sází na jednom z těchto webů a tam jsou samozřejmě sázky i na to, co třeba Trump řekne v těch proslovech, jaké slovo použije, takže on byl suspendován a nepracuje nadále v Bílém domě. Předtím proběhlo například zatčení jednoho amerického vojáka, který si sázel na to, jak americké ozbrojené síly unesly venezuelské lídra Nicolase Madura na začátku roku, tak tam taky proběhly nějaké podivné sázky, ale to jsou případy, o kterých se ví. Kdokoliv, kdo se tím zabývá, ti řekne, že jako tohle velice pravděpodobně jenom špička ledovce a ten potenciál na to, aby tady lidé vlastně sázeli na základě nejenom vládních, ale třeba finančních informací, na kterých by neměli obchodovat, je prostě obrovský a samozřejmě pak specifická kategorie toho je sport, kdy se mluví o tom, že to samozřejmě může ovlivňovat sportovní klání, protože když si člověk vsadí na to, že nevíme, v nějakém přesném stopáži nějakého sportovního klání proběhne něco a má kontakt třeba na někoho, kdo v tom zápase hraje, tak se to samozřejmě dá ovlivnit, což mimochodem je přesně jeden z důvodů, proč dříve bylo ve Spojených státech sportovní sázení daleko přísněji regulované, což se ale mění za těch posledních 10 let a je možné, že se to stane znova, byť vzhledem k tomu, že momentálně v Bílém domě jsou lidé, kteří mají zájmy na tom, aby tohle to příliš regulované nebylo. Tak bych neřekl, že je to něco, co je úplně na spadnutí.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. She wants a man. A man she gets.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli rádi chodíte na vernisáže, tak pro vás mám dva tipy, jeden na dnešek a druhý na zítřejší večer. Pozvánka, co se týče dnešního odpoledne, patří prostoru Kaštan na Praze 6, kde bude v 6 hodin zahájena výstava Martina Maříka pod lakonickým názvem Obrazy. Vernisáž výstavy bude navíc s hudebním doprovodem, kytara a zpěv dvojice Duo Lima a taky krátkou ukázkou z nové autorovy knihy Servaná slova. Tématem vystavených obrazů jsou tentokrát především lidské hlavy a postavy, přetvářené často do té míry, že autor nerozlišuje mezi takzvanou abstrakcí a reálným zobrazením původního podnětu. Podstatným rysem pláten nebo desek je důraz na barevné vyznění podtrhovaný strukturou použitých materiálů. Jde totiž o kombinaci olejových a akrylových barev s epoxidovou pryskyřicí a dalšími pojidly, umožňujícími začlenit do malby třeba taky písek, kameny nebo textílie. Vernisáž výstavy Obrazy Martina Maříka dneska od 6 večer v Kaštanu. No a zítra můžete zajít na vernisáž do Domu umění v Brně, a to výstavy Davida Možného pod názvem Night Shift. David Možný je současný český vizuální umělec, pracuje s digitálně generovanými obrazy, vytváří videa, animace, objekty a v poslední době zejména site-specific instalace. Výstavu Night Shift tvoří komplexní prostorová instalace, která organicky prorůstá celým hlavním výstavním prostorem Domu umění a relativizuje nebo narušuje samotné jeho architektonické uspořádání. V tomhle prostředí s místy stíženou možností orientace jsou pak rozmístěná další samostatná díla a instalační celky. David Možný a vernisáž výstavy Night Shift zítra od 6 večer v brněnském Domě umění.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave.
4: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
4: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Praze usazená slovenská hudebnice Daša a věc First Blush. No a na Slovensku částečně ještě budeme pokračovat i v nejbližších minutách. Před námi je sice rapper Loud Zvan, který je Čech, ale na jeho nové albové novince Contemporary najdete i třeba hostujícího slovenského rapera Sim Living Life. A právě spolupráci s ním si hrajeme jako jednu z novinek a zároveň i ukázek z té zmíněné desky. Tohle je věc pojmenovaná High Lifestyle. Loud Zvan a Sim Living Life.

0: Jestli znáte švédský hudební kolektiv Staycore, pak rozhodně znáte i tuhle producentku a DJku z Göteborgu. Říká si Toxe, no a zmiňovaný kolektiv spolu založila. Vy jste oni teď poslouchali jednu polštářovou bitvu s hudebněnou, neboli song pojmenovaný právě Pillow Fight. Pár minut před pondělní 13. na Radio Wave před námi docela ještě Peach Pit, taky Let the Wolf Howl a nebo Rachel Chinuriri.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Velmi Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Hey, this is Peach Pit on Radio Wave.

Pro někoho zhudebněná noční můra, pro jiného zase vlhký sen, propojení K-popu a hyperpopu v podání projektu The Eight and Vernon jste teď poslouchali díky songu pojmenovaném Single Song. No a pokračovat budeme na domácí scénu za českou elektronickou dvojicí Blue Wandy a jejich debutovému releaseu s názvem La Bomba. Jak moc je bombózní, to vám vlastně neřeknu, protože jsem ho ještě neměl čas poslechnout, ale alespoň trošku můžeme odvozovat z následujícího songu a jedné z našich aktuálních podzimních novinek v playlistu věci pojmenované X, nový Blue Wandy.

stars.

0: končí.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Kdysi třeba jedovatá zeleň na tapetách, dneska nekonečné scrollování. Karolína s Pavlem v Novém psychu hledají souvislosti mezi příběhy arzénových barev, tabákového průmyslu a sociálních sítí. Jak firmy reagují na varování odborníků a proč se řešení často hledá hlavně u zákazníků? O tom všem je nejnovější Psycho, ve kterém můžete slyšet, co nás staré kauzy dokáží naučit o dnešních platformách. Nové Psycho samozřejmě najdete k poslechu na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas nebo na svých oblíbených platformách. Ukázku ve vysílání pro vás máme připravenou právě teď.
1: Francis Haugen vlastně vynesla celou řadu dokumentů právě o výzkumu mety, kdy na základě kterého by se dalo odvodit, že například Meta věděla, jaký dopad mají její produkty na zdraví a především teda mladých lidí. Teď se bavíme o mladých lidech.
2: Ale tam
1: a
2: to bylo, jsou...
1: Tam
2: bylo právě taky zajímavé, že spousta třeba i v těch dokumentech bylo i to, že spousta těch zaměstnanců na to upozorňovali dlouhodobě, že to není dobrý, že to ubližuje. A ta Meta s tím aktivně nic nedělala.
1: A co je teď vlastně jako velký a mělo by to být jako velmi jako prostě velká zpráva, je, že to vlastně nějakým způsobem nutí tyhle technologické giganty reagovat na tyhle ty jako prohrané soudy. Jo. A což je super, což je jako jedině dobře, že nějakým způsobem budou muset upravit, nebo ideálně budou muset upravit ty svoje algoritmy tak, aby ty škodlivé dopady se minimalizovaly. Ale jo, jako já jsem přemýšlel nad tím, jak to dneska vlastně pojmout, ten dnešní díl, jsme se mohli jako víc zaměřit, já nevím, na psychologické aspekty těch studií, který jo, říkají, že teda produkty Mety jako jsou škodlivý. Ale mě vlastně jako spíš zaujalo to přirovnání Mety a vůbec jako celý týhletý kauzy k tomu jako momentu tabákový lobby, jo, že teda jestli jako se neblíží u Mety něco podobného, jako se stalo tabákovému průmyslu. Já bych tomu ještě možná jako dal víc historických souvislostí, jo? Protože to, co tady vlastně jako vidíme, tak je to, že nějaký jako dominantní průmysl má tendenci vlastně popírat škodlivost svého produktu. V případě Mety jde právě o to, že oni samozřejmě jako bylo ukázané, že je možný ty algoritmy vlastně přizpůsobit tak, aby byly méně návykové. Ale to taky znamená, že lidi budou
2: míň na tom telefonu sedět a míň to scrollovat.
1: Míň na tom telefonu a budou méně vystavený těm reklamám, z kterých má ta Meta ty příjmy. A v této souvislosti je to vlastně jako je takový jako moc hezký předobraz historický, který mě trochu jako vadí, že se v médiích jako neobjevuje. A to je předobraz kauzy zelených tapetových papírů z viktoriánské doby. Jo. A výrobců té zelené barvy.
2: A se dokonce ta barva jmenuje Arsenic Green, jako jo, že opravdu a jako mezi švadlenama byla taková pověra, že nechtěli šít zelený šaty, protože přinášejí smůlu, no, protože bohužel většinou jich nositelky zemřely velmi rychle.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: v tomto světě chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: S říjnem začíná na Rádiu Wave i další ročník naší hitparády neobjevených neboli startérů. Tradičně v pondělí večer, takže dneska od 8 se můžete těšit na seznámení s novou porotou. Složení už víme, IDEA, Tokyo Drift a MAT 213. Co nevíme, tak to je samozřejmě, kdo z téhle trojice bude nejpřísnější kat a kdo bude naopak spíš plácat takzvaně po zádech. Uslyšíte i první sedmičku nasazených tracků, no a samozřejmě Martina Šolce s Filipem Černým za mikrofony. Dneska od 8 hodin večer první díl dalšího ročníku startéru.
1: Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dvě pozvánky do pražské Meat Factory, pokud máte rádi tenhle prostor jako koncertní sál. Začneme pozvánkou na dnešek, kdy se po 8 hodině večer v Mítku představí Fink. Tenhle písničkář má venku nové album The City is Coming to Erase It All, je to jeho 9. řadovka. No a naživo ji včetně předpokládám i starších hitů představí právě dneska po 8. večer v Mítku, i když samozřejmě to bude o něco později, protože před Finkem ještě jako support vystoupí Angela Autumn. No a zítra v Meat Factory můžete zajít pro změnu na kanadský indie rockový kvartet Holy Fuck. Tihle Kanaďani mají venku taky novou desku, ta se jmenuje Event Beat a kromě nich se večer představí taky ještě britské duo Rattle, které destiluje esenci postpunku skrz minimalistické obsazení, které se stává pouze ze dvou bicích souprav a zpěvu. Zítra od 8 večer v Mítku Rattle a Holy Fuck.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Laser Viking neboli Jakub Kajfoš a jeho opravdická láska, na kterou nevěří nebo které zpívá, že neexistuje, a pokud se nepletu, tak přesto už je také ženatý, mám ten pocit. Každopádně to není zas až takové překvapení, protože to, co tak nějak říkáte světu skrz své umělecké alter ego a jak ho pak následně žijete jako občan, tak to jsou samozřejmě dvě nádoby více či méně nespojité. 13 hodin a 48 minut, pondělní on air na Wave, před námi teď v podání LEX, a do 14. hodiny stihneme taky YOY a nebo poté společně s Damonem Albarnem.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Další zajímavé jméno ze slovenské alternativní scény, teď samozřejmě nemluvím o doznívajících eBay těchto francouzsko-kubánských sestrách a jejich novince Mošpit ze čtvrté studiové desky Offering, ale o Mišínovi z Trnavy, kterému je 21, už v loni ale zaujal svým debutem Zabudnuté sluchadla. No a letos přišel s další dlouhohrající nahrávkou, která má název Pesničky o lásce jsou patetické a na kterému hostují třeba Mňaulau, jež se není tomu tak dávno představili živě tady u nás ve studiu Rádia Wave a také je dobře znáte z našeho playlistu. No a od Mišína si hrajeme co by jednu z podzimních novinek v playlistu emo baladu pojmenovanou Mach, která vypráví o pocitech zmaru po nezdařeném vztahu.

0: Hned do dvou houpaček přišla jako host gynekoložka Ester Hladíková. Míša Sladká s ní v tom druhém díle rozebírala mimo jiné to, jak vypadá gynekologická péče po porodu, kdy jsou kontroly a taky co se na nich sleduje, anebo jak dlouho trvá rekonvalescence a co se zpravidla mění navždy. To všechno se dozvíte v nejnovějších houpačkách s gynekoložkou Ester Hladíkovou. Poslechu samozřejmě na wave.cz a v podcastových aplikacích nebo na audioportále Můj rozhlas. No a teď před další muzikou taky krátká ukázka ve vysílání.
1: Jak se do vaší praxe a do výkonu vašeho povolání promítlo vaše vlastní mateřství?
2: Strašně moc. Já si myslím, že předtím jsem byla už taky dost empatická, ale ten můj vlastní porod byl pro mě úplně neuvěřitelný šok. A vlastně jakoby moje nejsilnější emoce z toho porodu fakt bylo úplně neuvěřitelný překvapení. Že jsem tam předtím mohla těch 5 let stát a říkat třeba těm ženám při tom porodu, co mají dělat a jak mají tlačit. A sama jsem to vůbec jako nezvládala. Opravdu jsem chodila jako v té porodnici a pořád jsem říkala, že to nechápu, že prostě to vůbec nechápu a že si myslím, že vlastně na tom porodním sále by neměl pracovat nikdo, kdo nerodil, protože ta vlastní zkušenost, aspoň za mě, je tak hrozně klíčová a alespoň mě to teda tak neuvěřitelně proměnilo, že ten pohled na ty těhotné rodící a ženy po porodu je alespoň pro mě teď teda zase úplně jinde, než byl. Musím říct, že mě teda opravdu překvapila ta intenzita toho porodu. A já to jako říkám to i nahlas, že já jsem párkrát předtím běžela s manželem nějaké závody, které měly třeba, nebo šla prostě nějakých jako 50 kilometrů. A tak nějak jsem si naivně říkala, že ten porod bude něco jako podobného, že vlastně jako trvá to tak zhruba těch prostě 12 hodin a bolí vás z toho pak jako to tělo a ty kyčle a teď je to takový dlouhý a vyčerpávající, ale občas si dáte nějakou svačinu a pak je to za chvilku dobrý a prostě 2 dny potom jste zase fit. Ale něco takového to mě vůbec prostě nenapadlo a třeba mě taky strašně překvapilo to, že ta bolest byla úplně jiná, než jsem znala. Taková jako nepřenosná a nepopsatelná a pořád jsem si říkala, jak to má vlastně ta příroda a to tělo opravdu jako geniálně vymyšlené, protože já už jsem si třeba pár dnů, já jsem věděla, že ten porod za mě byl teda jako šílený, ale pak už za pár dnů jsem si třeba tu bolest vůbec nedokázala vyvolat, jakoby zvědomnit, jaké to bylo. A to, jak ta žena na to prostě jako rychle zapomene, mě opravdu přišlo fascinující.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a

pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Roy Moa a Kenny Beats a jejich společná věc Daria. Za chvilinku v pondělním On Airu na Waveu, krátce před půl třetí v playlistu Kevin Abstract, Litany s Oskarem Schellerem nebo Athéna Chlebová. A dneska v 6 hodin taky nejnovější Fasády. Alena Harciníková se tentokrát věnovala rozhovoru s Marií Ševčíkovou, což je spoluzakladatelka projektu Mapa Mátky. Ona a architekt Štěpán Beneš byli právě hosty nejnovějších Fasád, ve kterých vám vysvětlí, jak se naučit číst město a proč na to nepotřebujete vystudovat architekturu. Poslouchejte dneska v 6.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V tuhle chvíli dva divadelní tipy na zítřejší večer. Začneme pozvánkou do brněnského multikulturního prostoru Sibiř, kam zdaleka nemusíte chodit jen na divadlo, ale třeba i na promítání nebo na koncerty. Zítra večer nicméně právě divadelní představení s názvem Vedlejší účinky, a to od 7:30 večer. Dva mladí dobrovolníci se účastní klinického testování nového antidepresiva, ale zároveň podléhají vzájemné přitažlivosti, což může zcela zkreslit a vychýlit výsledky studie. Je jejich náhlá a omamná chemie skutečná, anebo se jedná jen o vedlejší účinek podávaného léku? Tahle klinická romance divadla Chiméra a Solitéater o farmakách, depresích a o tom, jak málo toho vlastně víme, je zítra k vidění na Sibiři od 7:30 večer. Vedlejší účinky. No a v Praze můžete zítra do divadla zajít třeba Archa Plus od 19 hodin, tam na vás čeká rodinný dům, ve kterém straší, anebo možná taky ne. Každopádně co když to, co nahání hrůzu, ve výsledku nejsou démoni, ale rodina. Představení s názvem 50 démonů čtverečních je parodií na horory a sitcomy, a zároveň taky konverzační komedii, která se soustředí na příběh rodiny, která si místo terapie přivolá na pomoc médium. V 7 večer zítra v Archa Plus.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Děláme vlny.
1: Daj, já jsem bys asi fest pustil, by dal jsem taky, že...
2: Další den,
1: tak jsem nespobar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz.

0: V některých věcech měl můj táta pravdu, třeba když mi v 18 řekl, uděláš si rovnou řidičák, protože už to bude jenom dražší, takzvaně. No a jsou lidé, kteří to mají trošku jinak, třeba Martina Foldinová, která teď se směje, téhle vzpomínce sedí naproti mě a má řidičák asi 2 měsíce a to jí není 18.
1: Ahoj. Není mi 18, bohu dík spíš, mi není 18 let a řidičský průkaz mám, a je to přesně asi 2 měsíce a týden, co jsem se dneska koukala. No a
0: gratulace samozřejmě.
1: Děkuji. A teď o víkendu jsem měla za sebou první velkou cestu mimo hlavní město. Jela jsem na chalupu a zpátky. Řídila jsem jenom já a to znamená Šumava a to znamená asi 300 kilometrů. No a cestou tam jsem jela po okresních silnicích, protože jsem se bála vjet na dálnici. No a po cestě zpátky, což bylo dneska ráno, vstávala jsem v 5:30, tak jsem sebrala odvahu a jela jsem na dálnici a zjistila jsem, že na té dálnici je to daleko jednodušší než na těch okresních cestách, když člověk jede na ty hory. No tak jsem si to vyzkoušela, mám za sebou prvních 300 kilometrů mimo hlavní město, kde jsem dělala řidičský průkaz, tak myslím, že jich bude čím dál víc přibývat.
0: No a teď mě zajímá, jak bylo v 5:30 ráno na Šumavě, protože tady ještě v 10 dopoledne Praha byla zasažená solidním smogom mlho čímsi.
1: Tak ta mlha bohužel byla i na Šumavě a my jsme v 5:30 vstali proto, abychom uklidili chalupu, takže nakonec to jakoby bylo tak, že jsme třeba v 6:50 nasedali do auta a ta nejhorší mlha už ustoupila, ale nejenom, že jsem zažila první cestu mimo hlavní město, kde jsem dělala autoškolu, ale taky jsem zažila první cestu v mlze, což teda zajímavá zkušenost, co si budeme povídat?
0: Je to náročnější, já se na to ptám schválně, protože vlastně podzimní období, teď ta rána mlžná budou čím dál častější, takže opatrně samozřejmě a to i vy všichni
1: tak,
0: ostatní.
1: Opatrně.
0: Užijte si odpoledne s Martinou a já se na vás těším zase brzy.
2: B2K, filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviaginceva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Příjemné pondělí 5. října. Právě teď odbylo dnešních 15 hodin odpoledních. No a ze studia Rádia Wave vás už v tento okamžik zdraví Martina Foldinová. Právě startuje můj dnešní odpolední on air. No před námi je další muzika. Jamie XX nebo třeba Tadeusz Rasety. Tak si je užijte.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio
2: Wave. Děláme vlny.

Když už ne na obloze a na chodnících, tak alespoň kapky deště u nás ve vysílání Rádia Wave. Tohle byla skladba v podání Tadeuse Racety. Teď na vlnách Rádia Wave, jeden z finalistů posledního ročníku naší hitparády neobjevených starter. Doufám, že se vám líbila stejně jako mě. Martina Foldinová vás zdraví ještě jednou z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské Balbínovy. Je 7 minutek po dnešní 15. hodině odpolední. No a tak by bylo na snadě, tak to se začátkem mé dnešní vysílací směny předestřít, co nás ty následující společně 3 strávené hodinky čekají. Třeba už za chviličku vám pustím ukázku ze zbrusu nové epizody naší série Stělesnění, už ze 4. epizody, kterou jsme pro vás vydali právě včera. No a taky vám nabídnu ukázku z aktuálního Hergotu nebo naší studovny, takže jako vždy tematicky skutečně velmi rozkročeno, budete mít doufám uši napjaté, protože ty témata vás budou, doufám, překvapovat, a to milým způsobem. Teď už vás ale bude překvapovat možná i náš playlist Omni, Machine Girl nebo Ebow teď před námi a ta už s trackem Arbeit.

0: kulatý zadek, úzký pas, vyrýsované svaly. Ideál dead girl, jehož dosažení bývá podmíněné náročnými dietami, nekonečným cvičením a snahou o co nejnižší procento tělesného tuku. Poslechněte si novou epizodu naší série Stělesnění, která se zamýšlí, kde je u fitness trendu hranice mezi disciplínou a také nebezpečnou posedlostí. Před námi teď krátká ukázka.
1: Nejdřív jsem teda začala tím, že jsem jako omezovala jídlo, ale pak vlastně jsem zjistila, že k tomu musím přidat i ten pohyb, když chci takhle jako drasticky rychle zhubnout. A začala jsem chodit do fitka. První rok to bylo fakt jako čistě, že mi to pomáhalo, že mi to dělalo dobře, že jsem to ještě nebrala jako takový, že musím.
2: Komplikovaný vztah k tělu se u Emy začal formovat už na základce. Kvůli nevybíravým poznámkám spolužáků tehdy přestala jíst. Během dospívání prošla několika fázemi. Období relativního klidu střídaly epizody bulimie. Když na prahu dospělosti objevila sport a posilovnu, měla pocit, že konečně našla způsob, jak svůj vztah k tělu narovnat. Jenže ne na dlouho.
1: Tak to vypadalo tak, že jsem vstala, šla jsem do fitka, ani jsem se nenajedla ještě vlastně a pak, když jsem se vrátila z fitka, tak jsem si třeba jako dala snídani. Snažila jsem se furt tak nějak jako držet ty 3 jídla denně v tu dobu ještě, s tím, že jsem chodila buď to do fitka 2x, normálně cvičit a pak po druhý na kardio, anebo jsem šla do fitka normálně jednou, ale byla jsem tam zase XY hodin, protože jsem to dělala kombinovaně, že jsem si to odcvičila a ještě jsem si dala to kardio. A ještě kolikrát třeba jako ráno nebo odpoledne nebo večer jsem se šla projít. A tam jsem se snažila držet vlastně ty 3 jídla, ale kalorický příjem byl okolo 1200 kalorií, což je hodně málo. Neřešíš s těma lidma nic moc jiného. 90% konverzací jsou o tom, co pojedete ve fitku, co budete jíst, kdy máte závody, kdo tam bude. Pořád jako jsme lidi, pořád rádi drbeme, takže zároveň jako tam je dost často i, že se poslouchá o těch druhých, že no, ona šla na stage tlustá. Ale přitom nešla na stage tlustá, šla na stage jako normální člověk. Ano, nevypadala jako ty holky vedle ní, protože třeba nesypala, nebo protože nevím, něco. Ale nešla na stage tlustá, že v té fitness komunitě se slovo tlustá používá v úplně jiném kontextu než v normálním světě.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Thank you.

Reperka hudebnice Cup Reconesty nám teď osladila náš playlist právě s trackem Cupcake chviličku před 15:30 odpolední. Já mám pro vás teď jeden tip, pokud třeba máte za sebou teď aktuálně náročný víkend, už nemáte náladu na žádnou kulturu, možná ani sílu po tom víkendu a chcete si prostě v pondělí večer jenom pohodlně sednout doma na gauči, tak mám pro vás jeden tip, pokud neodmítnete ani tak živý koncert, protože přesně v 9 hodin večer pro vás budeme mít připravenou naši stage. No a na stage si dnes můžeme poslechnout koncert slovenské kapely Noční jazdci, který odehráli na rádiu FM, a to v rámci koncertní série Pohoda FM. Noční jazdci, pokud netušíte, tak to je projekt trojice hudebníků, který se ve své tvorbě vlastně tak nějak snaží propojit žánry, jako jsou dub, trance, funk, temnou elektroniku a taky hlavně hluboké dubové textury, taky dost intenzivní groovující rytmy. Vlastně širší pozornost si získali už nominací na Radiohead Award v kategorii Objev roku, což bylo v roce 2021. No a od té doby vystoupili třeba na festivalech Uprising nebo taky na Sharpu. No a loni v dubnu vydali svoje debutové album, kterým se vlastně dost etablovali na slovenské alternativní scéně. No a uvidíte,

0: Etablovat se budou i dnes večer ve vysílání Rádia Wave na české scéně. Stage, 9. hodina večerní.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kurt Weill, jeho Loading Zones, teď na vlnách Rádia Wave. Připomínka na docela nedávný koncert právě tohoto hudebníka i u nás v České republice. Teď už ale před námi další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já jsem před chvilkou zmiňovala, že spousta z vás může být klidně po tom aktuálním víkendu unavená, nemůžete mít třeba hned náladu na nějakou tu další kulturu po aktuálním víkendu, tak mám pro vás teď tip, který se dotkne až čtvrtka 8. října. Mám pro vás tip na jedno divadelní představení, které můžete zažít v Pražském divadle Na zábradlí. To si ve čtvrtek můžete zajít od 19. hodiny. Představte si hobby market, to místo, kam se vydávají lidé před tím, než si pokusí splnit své stavitelské sny. Je to ale zároveň taky místo vyhořelých zaměstnanců, frustrovaných zákazníků, nekonečně dlouhých front u pokladen a dozajista nenávistných reklamací. Inscenace s názvem Fušeři od Anny Davidové volně vychází ze stejnojmenného knižního debutu Mikuláše Křepelky, který vlastně formou deníkového zápisu celkem provokativně zachycuje všednodenní realitu právě vedoucího hobby marketu, kterým po mnoho let sám byl. Pokud nestíháte čtvrteční reprízu, koukám se na data těch dalších a vidím tady třeba datum 17.10., takže můžete stihnout ještě v rámci toho aktuálního měsíce, ale na obě tyto reprízy stále lístky k dispozici. Praha, divadlo Na zábradlí, čtvrtek, 19. hodina a Fušeři.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Tolik Donald Glover neboli Childish Gambino s trackem Litonia teď v pondělním odpoledni na rádiu Wave. Poslední minutky nás budou dělit od 16. odpolední, do té doby třeba Vampire Weekend, hudebnice a producentka YG nebo domácí hudebník Virval. No a po 16. odpolední pak třeba ukázka z aktuálního Hergotu.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Quest.
3: Quest.
2: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
4: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Domácí hudebník Šimon Kukač a jeho solový projekt Virval teď na vlnách Rádia Wave právě teď odbyla pondělní 16. hodina odpolední. No a my na Waveu pokračujeme playlistem. Před námi má velká oblíbenkyně Georgia Smith, no a hned potom hudebník z Británie, producent Pearl Mystery.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Bad Vibes, doufám v pondělí 5.10. nikdo z vás nemá. Tohle byl v Londýně usazený hudební producent Pelmistry a taky zpěvačka Isabella Love Story. Společný track právě s názvem Bad Vibes teď dozněl v 16 hodin 5 minut. K tomu ještě jednou hezké, příjemné pondělní odpoledne. Pokud jste Wave naladili až teď, tak vězte, že posloucháte odpolední on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Vlastně od těch britských ostrovů nepůjdeme úplně příliš daleko, protože se posuneme za Triem Churches, o kterém jsme vlastně teď nějakou dobu neslyšeli, vlastně skoro 3 roky. Je to projekt, který už byl nějakou tu dobu skutečně etablovaný na hudební scéně, teď to ale vypadá, že se vrací zpátky na scénu s novým singlem minimálně pojmenovaným Roses. Doufejme, že to bude start další velké etapy jejich kariéry a že to bude znamenat třeba i další dlouhohrající desku, to už ale nemůžeme vědět v tento okamžik, protože takové informace zveřejněny nejsou. Je to skladba, ta aktuální novinka Roses, která si tak nějak bere na mušku současné politické klima v Británii i zbytku světa a možná nabízí až takový apokalyptický tísnivý videoklip. Tak pokud se chcete kouknout a chcete si vlastně navnadit tuhle atmosféru, tak můžete, najdete na YouTube velmi jednoduše. Teď už je ta audio podoba. Tady nejnovější Churches se skladbou Roses.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Magických 16 hodin, 16 minut k tomu, tohle bylo ještě o trošku víc magičtější Steve Lacy s trackem Hate CD, ale teď už ukázka z něčeho, co bude ještě o chlup magičtější, respektive spirituálnější, protože před námi je ukázka z aktuálního Hergotu. No a hostem aktuální epizody je tentokrát Salesián Michael Martinek, kněz, bývalý vězeňský kaplan, pedagog, no a od covidu taky youtuber. Nad jeho novou knihou Očima křesťana budeme mluvit o tom, co je víc než náboženství, nebo jestli vlastně smí člověk neodpustit. Celý tento díl najdete, pokud budete hledat na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Vy těch úvah v knize máte, jestli se nemýlím, 36 s úvodem 37. Tak je tam píšete o odpuštění. Říkáte, že lidé, kterým někdo ubližil, často slyší, jsi křesťan, musíš odpustit. Vy ale také říkáte, že ani Bůh neodpouští bez litostí viníka. Smí člověk neodpustit a přitom zůstat dobrým křesťanem?
2: Já se obávám, že tady ani nejde o tu otázku, jestli smí nebo nesmí, ale jestli je to schopen. Protože opravdu psychologicky v některých situacích některé zločiny, které člověk na sobě zakusil, prostě není schopen odpustit. To se typicky týká toho, třeba toho dlouhodobého sexuálního zneužívání. Tam to vytvoří takový jaksi vnitřní protest toho zneužitého člověka, který se pak projevuje po celý život a on, i když se o to snaží, i když se o to modlí, jak tomu ho často ti věřící lidé vedou, tak prostě není schopen odpustit. A pak se na ně ještě ti věřící lidé zlobí, že je špatný křesťan, že není schopen odpustit. Ale on by chtěl, ale ono to prostě nejde.
3: Takže... A je to vůbec otázka volby, někomu odpustit nebo neodpustit?
2: Jako z toho pohledu, jaké
3: si... vůbec dává ten apel smysl, pokud to... leží mimo nějakou volní schopnost člověka.
2: Jasně, pokud to leží právě, to jsem měl na mysli, pokud to leží mimo tu schopnost člověka, tak to smysl nedává a spíš to toho člověka poškozuje, ta snaha motivovat ho k tomu odpuštění, protože on se tím cítí ještě zase víc, větší svoje osobní provinění, že to neumí. Takže v tomto smyslu to je kontraproduktivní. Ale na druhé straně zase tím rozhodně nechci popřít to, že odpuštění v tom křesťanském smyslu, v tom křesťanském pojetí má obrovský význam, veliký. A schopnost, nebo ochota, ne schopnost, ochota odpustit, pokud je to v silách toho člověka, je samozřejmě velikou hodnotou.
1: Vy jste působil jako vězeňský kaplan, změnila práce s lidmi ve vězení, váš pohled i na vinu, trest, i na to odpuštění, o kterých se teď bavíme?
2: Ano, nedá se to asi říct tak jako jednoduše a rychle. Zase to byl takový proces, taky to nemůžu říct, já jsem tam pracoval 12 let a zase to byl takový jako pozvolný proces, kdy jsem nějak určité věci jako víc chápal. Jedna z věcí, které to ve mně hodně změnilo, byl pohled na toho zločince jako člověka. My máme většinou, že tak nějak změšku představu, tak když někdo ve vězení spáchal vraždu nebo ukradl miliony nebo něco, tak to je zločinec a zaslouží si trest a hotovo. Když ty lidi člověk zblízka poznává, když se s tím zločincem schází každý týden na hodinu 5 let, tak zjistí, že to je člověk jako každý jiný.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.

0: Pokud máte za sebou užitou festivalovou letní sezónu a už teď tak nějak lehce přemýšlíte nad tím, co budete dělat příští léto, příští letní prázdniny, jaké festivaly budete chtít v tom roce nadcházejícím 2027 navštívit, tak pokud jste si brousili takzvaně zuby na anglický festival Glastonbury, tak možná hodně rychle přestaněte, protože ačkoliv cena jedné vstupenky na festival, na největší hudební festival ve Spojeném království tentokrát překročili a vlastně úplně poprvé 400 liber, což v přepočtu na české znamená asi 11,5 tisíce korun, tak se prosím vás stihli vyprodat za pouhých 42 minut. Ano, a ještě o to zajímavější budiš fakt, že nikdo stále netuší, kdo na příštím Glastonbury vystoupí. Ano, ani jediné jméno na festival Glastonbury zatím není zveřejněno, takže mít lístek, který stál 11,5 tisíce korun, zajímavá událost pro mě osobně. Asi si nedokážu představit, že bych si koupila lístek za takovouto cenu a ještě ani netušila, jakého zajíce v pytli si kupuji. Pokud vás téma zajímá trošku víc, věnujeme se mu dopodrobna na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News hned na té úvodní stránce. Tak pokud vás zajímá, jaká jména se třeba spekulují právě na ten letošní lineup, i to se tam dozvíte. Teď už další muzika. Za okamžik Child Star, Ice Age a nebo IVZ.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dopis pro vás, můj kočár.
3: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
4: Našla si dopisy od Jane?
5: Bohužel.
3: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
6: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
3: Slečna Austenová.
7: Jsme spoutané na věky.
3: Premiéra minisérie zítra večer na ČTA.

0: Království lásky, Kingdom of Love, domácí hudebnice IVZ, teď čerstvě za námi v playlistu Rádia Wave. Naopak před námi další kulturní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát nabízím pozvánku na aktuální vernisáž, kterou můžete navštívit už zítra v úterý 6. října. Bavíme se o brněnském domu umění, kam si zítra od 18. můžete zajít na výstavu Night Shift od Davida Možného. David Možný je současný český vizuální umělec, který pracuje s digitálně generovanými obrazy, vytváří videa, animace, objekty, no a v poslední době zejména site-specific instalace. Výstavu tvoří komplexní prostorová instalace, tak nějak organicky prorůstající celým hlavním výstavním prostorem domu umění, no a relativizuje nebo narušuje samotné jeho architektonické uspořádání. V tomto vlastně do určité míry modifikovaném prostředí s místy stíženou možností orientace jsou pak rozmístěna další samostatná díla a dílčí instalační celky, obsahově následující příbuzné významové roviny. Opět krásně poeticky napsaná anotace, co se týče vernisáže nové výstavy. Já bych to možná shrnula tím, že možná zažijete dost site-specific, zajímavé, možná až nějaké interaktivní večer, podvečer v brněnském domě umění, takže připomínám úterý 6. října, tedy zítra 18. hodina a vernisáž nové výstavy Night Shift od Davida Možného.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: vany. Nový závislosti, to je skladba v podání domácího projektu Cosmetic Institute, skladba i formace doznívající v pondělním odpolední na rádiu Wave jen 10 minutek před 17. hodinou odpolední. Jako vždy mám pro vás právě do té 17. další muziku patřit. Tam bude třeba dánská formace Lis, která hrává pospolu už od roku 2015. Zaměříme se také na slovenskou hudebnici Mes, se kterou jsme nabídli třeba Fonose u nás na rádiu Wave, na kterou se můžete podívat na YouTube rádia Wave, nebo do třetice nabídnu taky kytarovku Squid, moji oblíbenou formaci s trackem Matchbet. No a zároveň připomenu, že dnes v pondělí 5.10. slaví svátek všechny Elišky, což jsem dnes ještě vůbec nezmínila, takže zejména naší kolegyni Elišce Soukupové a i všem ostatním Eliškám teď osobní zdravice a přání všeho nejlepšího. No a následující skladby v playlistu, tak ty jsou právě pro vás.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Kalifornská zpěvačka Angelica Garcia s trackem Butterfly, který teď přistál pomalu, ale jistě v pondělním odpoledni na Radio Wave v našem playlistu. 6 minutek po 17. odpolední. Ještě před Angelikou v playlistu třeba taky výtečná Lily Allen Non Monogam Mami, ukázka z její poslední dlouhohrající desky West End Girl. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stalo, že jste tuto dlouhohrající album ještě neslyšeli, vřele doporučuju, sama jsem ho řadila k těm nejlepším deskám za poslední období. Takže Lily Allen též u nás v playlistu Radia Wave po 17. No a s muzikou budeme rovnou pokračovat i v 17 hodin a 7 minut k tomu. Před námi teď silná hudební spolupráce, co se týče československé rapové scény. Před námi Louds One, který vlastně už dávno není žádný nadějný youngster, ale spíš můžem říct skutečná nová hvězda českého rapu. Má teď před sebou novou albovou novinku, je to přesně rok po jeho předchozí desce Cloud. Je to album, na kterém najdete Shimmyho, Marie April, Getra, no a ve dvou skladbách se objevuje taky slovenský rapper Simi Livin' Life. No a protože jsem na začátku řekla, že teď půjde o československou hudební spolupráci, tak už asi tušíte, že z desky vám budu pouštět právě jednu z těchto skladeb. Louds One a Simi Livin' Life teď na společném tracku High Lifestyle.

0: Hudebnice Bíba Dubí teď v pondělním odpoledni na Wave. Před námi už ale další redakční obsah a tentokrát si společně poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Studovna. Jak si najít nové kamarády a zážitky? S Emou Urbánkovou probíráme její projekt Sidequesty a taky její studium. Celý díl uslyšíte buď na webu Rádia Wave, anebo v podcastových aplikacích. Před námi teď krátká ukázka.
1: A teď rada pro někoho, kdo právě nastoupil na vejšku.
2: Já jsem nad tímhle přemýšlela, podle mě se to hodně liší od toho, na jakou výšku jdete, a tím, že já jsem byla na žurnalistice, tak si myslím, že moje zkušenost byla asi jiná než od lidí, co třeba byli na právech nebo na VŠE. Ale kdybych měla poradit něco svýmu minulýmu já, tak určitě bych doporučila, vemte si co nejvíc předmětů. Nebo já jsem to právě udělala a myslím si, že mi to zachránilo zadek, pardon, protože pak ve třeťáku jsem měla vlastně strašně moc času na tu bakalářku a na práci, a vlastně i potom, když vy se najdete nějakou práci v oboru, tak přece jenom na ní budete chtít mít víc času. Takže určitě vzít si co nejvíc předmětů, nějak tak si vyzkoušíte, jak to na té škole funguje, jak to chodí, poznáte ty vyučující, poznáte ty lidi. A pak bych doporučila, to bych doporučila hlavně sobě, Emo, poslouchej, doporučila bych si hodně chodit ven a dělat věci prostě, který patří k dospělému životu, teď to znělo hrozně, ale prostě jakože mně přijde, že jsem se vlastně strašně často bála, protože to bylo něco novýho, vlastně žila jsem sama, nebo měla jsem spolubydlící, ale byla jsem sama v tom jakoby novém městě a vlastně a teď je to najednou je konec a najednou už jsem dospěla a už to končí a mi to vlastně strašně líto, že jsem toho nevyužila a že jsem nechodila víc ven a nedělala jsem blbosti, kterých bych pak litovala, prostě nějaký, nevím, víc chodit, víc říkat jo na nějaký věci, ne na drogy, ale myslím spíš prostě na akce nebo seznamovat se prostě víc lidma, chodit někam, kde nikoho neznám a tak. A to byla věc, který já jsem se fakt strašně bála a nedělala jsem ji a teď mě to vlastně strašně mrzí.
1: Můj tip je, najděte si kamarády, protože to je to, co vám po té vysoké zůstane. A tímhle se krásně dostáváme k našemu dnešnímu hlavnímu tématu. A to je tvůj projekt Sidequesty. Tak nám ho představ, protože s tímhle velmi souvisí.
2: Tak Sidequesty jsou převážně komunita lidí. Je to brand, je to parta lidí, kteří chtějí dělat a zkoušet nové věci, nebo i věci, které nejsou nové, ale většinou se týkají nějakého vybočení z komfortní zóny nebo třeba sportu. A my jako zakladatelé Sidequestu se vlastně snažíme předat, chtěla jsem říct mladým lidem, ale vlastně úplně komukoliv, nějakou možnost vyzkoušet si třeba nějaký sport nebo jít dělat sport, který už jste dlouho nedělali nebo jste ho nikdy nedělali, to je jedno. A dělat ho vlastně v nějakém prostředí mezi lidma, který mají stejné nastavení, který chtějí taky zkoušet nové věci, nebojí se, nebo třeba tady nikoho neznají, chtějí se seznámit a tak, takže vlastně možná máme takovou hlášku nebo takový motto step into the unknown, jakoby vkroč do neznáma. Myslím si, že to přesně jako vystihuje to, o co my se jako v Sidequestech snažíme vlastně ukázat těm lidem, že jako to za to strašně stojí v tom životě jako zkoušet tyhle ty nové věci a vkráčet do toho neznáma. A právě tím, jak jsme jako komunita, tak ty lidi to dělají spolu. A je to na tom jakoby to krásný, že člověk prostě tam není sám a teďka už nám vlastně vznikají velký kamarádský party, myslím si, že všude, protože fungujeme ve 4 městech a je to hrozně hezký pozorovat, že ty lidi se našli a že se mají fakt rádi.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Držte si klobouky, vážení, je tady nový soutěžní ročník hitparády neobjevených. Ano, právě dnes ve 20 hodin večer můžete živě z našeho studia poslouchat první epizodu nového ročníku naší hitparády neobjevených. Tentokrát se můžete seznámit se samozřejmě Martinem Šolcem, Filipem Černým, našimi moderátory, ale taky s novou porotou, a to ve složení Idea, Tokyo Drift a hlavně s první sedmičkou nasazených tracků. Kdo bude cut a kdo bude spíš plácat po zádech? Kdo bude arbitrem coolness a swagu? Premiérový díl startéru nového ročníku si naleďte dneska ve 20 hodin večer. Já to určitě udělám a rozhodně taky doporučuji koukat na kameru k nám do proskleného studia. Ono to vždycky stojí za to.
1: Startér.
2: Startér.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: se skladbou All I See, až takovým příjemně uklidňujícím klimbavým trackem teď v playlistu Rádia Wave. 17:38 k tomu v tento okamžik. No a před námi je dnešní poslední Kulturistán, tentokrát s nějakou tou hudební pozvánkou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát nabízím 3 koncertní pozvánky na zítřek, respektive nikoli zítřek, ale až středu 7. října. Teď to říkám správně, mám tady pozvánku na ostravský barák na 20. hodinu večerní. To si můžete zajít na vystoupení slovenské, ale v Praze usazené hudebnice Katarzie. Ta letos vydala album Pozvima neprýdem a teď ho přichází k nám představit vlastně v akustické verzi spolu s klavíristou Robinem Galliou, taky spolu autorem některých skladeb právě z tohoto alba. Katarzia, 8. večerní, Ostrava barák a středa 7. října. Přesun do brněnského kabinetu Mus, opět se bavíme o středě 7. října a 20. hodině večerní. To si můžete zajít na křest pražské kapely Good Times Only, která letos vydala své 3. dlouhohrající album. Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. A právě ve středu večer ho pokřtí v rámci brněnského křtu na kabinetu. No a nebudou vystupovat sami, vystoupí taky má velmi oblíbená kutnohorská formace Taige. No a na závěr jedna hudební pozvánka na středu 7. října večer na Prahu. Kafe v lese, pokud budete ve Vršovicích, tak můžete navštívit. Startuje se zhruba o 7:30 večer a vystoupí Joshua Idehen. Joshua Idehen patří k hlasům, které si vás vlastně najdou spíš, než že byste si je pustili jen tak náhodou. Tenhle britsko-nigerijský básník a performer, který vyrostl na londýnské open mic scéně a postupně se dostal ke spoluprácím s projekty jako Sons of Kenneth nebo The Comet is Coming, takže připomínám Joshua Idehen, 7:30 večerní, středa 7. října a pražský vršovický podnik Kafe v lese.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Sophie and the Giants se skladbou Don't Ask Me to Change na vlnách Rádia Wave v pondělním odpolední, jen chvilku před 6. hodinou. No a co to znamená, jako vždy s odpolední směnou u nás na Rádiu Wave? Znamená to proměnu našeho programu. Už od té 6. se těšte na zbrusunové fasády s kým jiným než s naší Alenkou Harciníkovou. No a jak už jsem dnes jednou zmiňovala z programu, zejména vypíchnu dnešní 20. hodinu večerní, protože to u nás v proskleném studiu živě odstartuje další ročník hitparády neobjevených starter. Filip Černý, Martin Scholz, ano, tahle dvojka a taky nová porota ve složení Idea a Tokyo Drift bude u nás přítomná, tak nezapomeňte zapnout třeba i kameru k nám do studia. Já se s váma loučím, přeju vám krásný zbytek nového startu pracovního týdne, tedy dnešního pondělka 5.10. No a těšit se na vás budu v tomto týdnu ještě dvakrát. Nejdřív to bude hned zítra od 3. odpolední.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují.

17 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena a posloucháte Fasády. Pořad o architektuře a veřejném prostoru, který jde až na cihlu. Pražský hrad, Karlův most nebo třeba Staroměstské náměstí. To je Praha, kterou zná každý. Ale architektonické památky jsou v našem hlavním městě takřka na každém kroku. Praha má mnohem víc vrstev a některé z nich zůstávají schované i těm, kdo tu žijí. Jak se na město dívat tak, abychom ho dokázali objevit celé? A podle čeho vlastně poznáme, že kolem nějaké zajímavé stavby procházíme? O tom si dnes budu povídat s Marií Ševčíkovou a Štěpánem Benešem z projektu Mapa Mátky. Ahoj.
3: Ahoj, děkujeme za pozvání.
4: Ahoj, díky moc.
2: Vy jste na to objevování těch skrytých architektonických skvostů, řekla bych, odborníci a tenhle svůj úm jste přelili do projektu Mapa Mátky. Ten začátek toho projektu je, řekla bych, už celkem známý. Vzniklo to vlastně jako takový domácí úkol na arts managementu na VŠE. Ale co byla vlastně ta hlavní myšlenka nebo ten prvotní nápad, z kterého to vycházelo, Marie? Co si vlastně chtěla lidem ukázat?
3: Tak my jsme původně Mapa Mátky zakládali, když byl ještě velký lockdown, takže ten náš původní nápad byl to, že jsme chtěli lidem ukázat Prahu, ve které žijí, ale bez toho, aniž by museli jít na nějakou procházku s průvodcem. Takže v tom roce 2020 nebo 2019 jsme dali na web první 4 trasy, aby lidi, i když nemají žádné kulturní vyžití, můžou jít do města objevovat architekturu a můžou se něco nového dovzdělat. To se ukázalo jako celkem dobrý koncept a lidi to baví do dneška, takže my ty trasy na web pořád přidáváme, ale samozřejmě, když skončil lockdown, to už pro všechny je dávná minulost naštěstí, tak jsme začali pracovat i s offline formáty, děláme komentované prohlídky, děláme pub kvízy, vydáváme různé publikace a snažíme se vlastně nějakým způsobem doplňovat tu nabídku, kterou v Praze máme, o něco trošku alternativní a hlavně se snažíme dělat to zábavným způsobem, protože jsme parta mladých lidí, která to dělá z vlastního zájmu a přesvědčení, že to má smysl.
2: Já si pamatuju právě ty začátky, pamatuju si ty první 4 trasy, 2 z nich vlastně byly víc takové populární, bych řekla ta literární filmová a pak teda 2, které se jmenovaly Prázdná a Brutalistní, kdy ta Prázdná teda byla ve spolupráci s Prázdnými domy a Brutalistní byla po brutalistních budovách. To ale jde vlastně trošku proti nějakým zvyklostem turismu. To není úplně ta Praha, kterou známe. Tak proč jste zvolili zrovna tyhle trasy na začátek?
3: Já bych ráda podotkla, že právě ty začátky byly hodně spojené právě s tou univerzitou, takže my jsme spíš jako šli právě po nějakých trošku popovějších tématech. Řekla bych, že v té době ještě ten spolek, který jsme následně založili, neměl takovou odbornost, jako má dneska. Právě proto jsme potom i přibrali do spolku Štěpána dost záhy, protože právě třeba ta filmová nebo literární trasa sice ukazovala nějaké stavby v Praze, ale nešla přímo po nějakých jako architektonických fenoménech, čemu jsme se potom začali spíš víc věnovat. Stejně tak s tou brutalistní trasou jsme prostě postupem času trošku přehodnotili, protože brutalismus u nás jako v českém kontextu úplně jako nemáme v tom pravém smyslu, takže jsme se pak spíš jsme potom začali vysvětlovat poválečnou architekturu v nějakým jako širším kontextu ve všech vrstvách, které ta poválečná architektura měla, ale ta myšlenka zatím byla najít si nějaké spojující téma a na základě něj poskládat trasu, která se dá v nějaké hodince, hodince a půl projít a vlastně ukázat lidem, že se na architekturu dá dívat ze strašně moc různých pohledů a vlastně to, že ta budova se objeví třeba i v literární trase, neznamená, že se nemůže objevit v jiné trase, protože má právě ta budova nějaký architektonický styl, vznikla v nějaké době, ale třeba i figurovala v nějakém filmu, nebo někdo v ní žil, nebo tam sídlí nějaká instituce, nebo má nějaké materiály a vlastně už se začíná odkrývat ta paleta, kterou my se snažíme nějak lidem představovat a ukazovat.
2: Ty jsi právě říkala, že přesně ten projekt už se dost posunul, ale i z toho prvotního výběru bych řekla, že je celkem znatelné, že jdete proti nějakému tomu turistickému proudu. Teď už vlastně těch tras máte 15, pokrývají přes asi 150 míst a budov. A právě si zmínila i Štěpána, který je teďka takovou hlavou těch tras, taky vystudovaný architekt. Tak jak ty trasy a budovy vybíráte?
4: Většinou to jsou nějaký témata, kterým se věnujeme v té současnosti. Dejme tomu, že naše publikace, která vyšla loni, byla to mapa kubismu a rondokubismu, tak mapuje do velké šířky vlastně tohleto téma v české architektuře, v československé. Proto jsme i ty trasy vlastně navrhovali tím způsobem, ale zároveň se snažíme spíš jako najít nějaký fenomén, který často nemá společného jmenovatele třeba v rámci stylu. Dejme tomu, řeknu, že bychom mohli udělat úplně snadno trasu po secesní architektuře v Praze nebo po funkcionalistické trase v Praze, ale spíš se snažíme najít nějakou zvláštnost, nějaký společný jmenovatel staveb, které si třeba nejsou zas tak podobné, aby to byly třeba školní budovy nebo tak. Jedna z tras, kterou třeba máme v hlavě už nějakou dobu, těžko říct, jestli se k ní dostaneme dřív nebo později, ale také například Režná trasa, kde bychom rádi zmapovali obecně jako stavby, které na fasádě nějakým způsobem figuruje cihla. Je to něco, co se vlastně prolíná naskrz vlastně historii architektury, obecně i těma stylama architektonickýma, ale je to nějaká, jako trošku bych řekl, jako níž věc, která by nás obecně jako zajímala.
2: A jaká je tvoje oblíbená trasa, Marie?
3: Já mám samozřejmě velmi ráda Pragrovou trasu po stavbách Karla Pragra, která začíná v dnes již zavřeném rekonstruovaném kempu. Tak to je moje oblíbená trasa.
2: Co ty máš, Štěpáne, za oblíbenou trasu? Teda moje určitě bude s fasádama, samozřejmě.
4: Oblíbenou trasu, já bych řekl, že mám hodně rád třeba zahradní trasu, což je trasa, která vlastně není primárně po architektuře, jako vystavěném prostředí, ale je to prostředí, které skutečně jako je strašně příjemný. Ta trasa mapuje vlastně skryté nebo nějakým způsobem trošku mimo hlavní dění vlastně turistických tras zahrady na Malé Straně. Je to třeba Valčteňská zahrada, a Vrbovská zahrada a podobně. Místa, která vlastně zůstávají trošku mimo ten hlavní proud lidí, kteří právě procházejí Královskou cestou směrem na hrad. A přitom to jsou takové jako malinkaté oázy uprostřed toho jako turistického pekla, které se na Malé Straně běžně odehrává. A ačkoliv ta architektura je v tomhletom případě vlastně až na tom druhém místě oproti právě krajinářským zásahům, taky tak mně to přijde, že to je vlastně trasa, která skutečně popisuje perfektně to, co mapa Mátky se snaží dělat. Skutečně ukazovat tu Prahu jiným způsobem než běžný turistický průvodce, hledat nějaký místa, který vlastně ty turisti třeba na první dobrou nemusí najít a přitom to je skutečný poklad, který je pár kroků od jejich běžné trasy.
3: Já bych možná ještě doplnila, že v úvodu právě zaznělo Pražský hrad, Karlův most, Staré město. My se jako primárně tomu centru úplně nevyhýbáme, ačkoliv samozřejmě nějakým jako jedním z cílů je i dostat lidi mimo to centrum, ale nám spíš přijde právě zajímavý to centrum ukazovat z toho jiného pohledu, protože často, když někdo třeba přijede do Prahy nebo si chce i Pražák udělat výlet do centra, tak jako se tam nachází, ale my se snažíme mu vlastně ukázat, jak jinak se na to centrum dá dívat. A přesně člověk může být na tom Pražském hradě, ale ten point je, že nejde se podívat jenom na tu katedrálu, ale přesně zajde si do nějaké zahrady, která tam je, nebo si něco přečte o Plečníkovi, který tam vlastně rekonstruoval spousta částí toho areálu. To samé třeba u Karlova mostu, který máme třeba v některých našich publikacích, akorát místo toho, abychom popisovali historii, jak tam dřív byl Juditin most, kolik je tam soch a tak dále, tak jsme se třeba zaměřili na to, že tam dřív jezdili tramvaje, že tam jezdili autobusy, že tam dost dlouho jezdili auta a je to něco, co podle mě spousta lidí třeba ani jako neví, protože dneska je to nejvíc exponovaná památka v Praze. Chodí tam davy turistů, člověk si jenom asi těžko může představit, že tam projede auto, pokud to zrovna není nějaký Mercedes, co tam v dnešní době přes zákaz projede, ale že to vlastně je jako normálně klasická spojnice dvou břehů, stejně jako jsou ostatní mosty, a dlouhou dobu to byl jediný most, přes který se kromě železničního Negrelliho viaduktu dalo z jedného břehu na druhý jako v Praze přejít.
2: Tady se právě podle mě ukazuje to, že ta architektura je vlastně celkem objemná v tom kontextu, že to není jenom ta konkrétní stavba, ale že to je právě ten její příběh, všechna ta hloubka. A pořád tu kroužíme kolem té otázky, kterou já jsem vyslovila v tom úvodu, a to je, jak se na ty stavby naučit dívat, jak se je naučit číst, což si myslím, že je něco, co právě vy se snažíte nás učit, nebo co se snažíte dělat. Tak Štěpáne, kdybys mi měl dát nějaký rychlokurs na to, když teď půjdu na ulici, jak mám najít to, co je architektonický skvost a na co se ani nemám dívat, tak jak to mám udělat?
4: Řekl bych primárně, v Praze tohle je extrémně složitý úkol, protože minimálně tady v nějakém širším centru, ale nejenom v širším centru, tak vlastně každá stavba má určitě něco do sebe. Málo která je skutečně jako zavržení hodná, pokud nejde o skutečně, já nevím, trafostanici na nákladovém nádraží Žižkov. I přitom spousta lidí by mi oporovalo, že to přesně je ta architektura, za kterou třeba se snaží vypravit. Samozřejmě záleží, co přesně člověk hledá.
2: No tak, jako pokud to přiblížím, musím třeba znát jméno architekta, architektky, nebo je důležitější nějaký kontext, nebo musím třeba studovat dějiny umění na to, abych ty věci uměla přečíst, nebo stačí prostě se jenom zastavit a říct si, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, jak tohle vlastně nějak rozpoznávat. Nebo jak to rozpoznáváš ty třeba?
4: Řekl bych, že v architektuře, vzhledem k tomu, že to je umění, tak na umění si každý může udělat vlastní názor. Nejsme stavaři, aby jsme dokázali zhodnotit, jestli ta stavba je kvalitně postavená, jde čistě o nějakou estetiku, kterou si každý určuje vlastně sám podle sebe. Takže určitě neexistuje žádný jakoby správný návod tomu si říct, jako tahle stavba je ošklivá, tahle stavba není. Možná, že vlastně nejzákladnější věc, kterou se často snažíme popisovat i na našich komentovaných procházkách, tak je nějaký příběh té stavby, možná v kontextu historickým, architektonickým, obecně v té době. To je třeba něco, co my ukazujeme, spíš než jako fyzickou krásu té stavby, že bychom řekli, podívejte se tady, ale ta stavba má hrozně hezkou soubor pilastrů a volut a bůh ví co.
2: Tak pojmy, spíš, architektonické pojmy.
4: Architektonických pojmů, tak se spíš snažíme ukázat. Tahle ta stavba vznikla v této době, postavil nějaký člověk s nějakým záměrem a třeba v té době to bylo naprosto revoluční pojetí architektury, které se nějakým způsobem vymezovalo vůči jako architektuře těch starších generací. Teďka mluvím o častým příkladu, který popisuju vždycky na komentovaných procházkách, to je Dům u Černé Matky Boží, kubismus od Josefa Gočára oproti Osvaldu Polívkovi a jeho obecnímu domu. Že skutečně tyhle ty dvě stavby vlastně vznikly ve stejnou dobu a do jisté míry to v té architektuře byl skutečně ten zlomový bod, kdy vlastně ta mladá generace se skutečně snažila odštěpit vlastně od vídeňský secese a dalších věcí. A kolikrát právě na těch komentovaných procházkách lidi, co jdou se mnou, tak dokážou docenit spíš ten jakoby zábavný fun fact, který nějakým způsobem naláká na to, aby třeba objevili další stavby z podobného období, než abych jim popisoval dlouhosáhle, jaký rozměry přesně má tady to okno a proč je dobrý, že je z hliníku a není ze dřeva, principiálně.
3: Já bych to možná doplnila, přesně jak říká Štěpán, jako my primárně vůbec chceme, aby ty lidi se podívali na ty stavby, protože spousta lidí prochází tím městem, aniž by si všimlo těch budov kolem sebe. Možná třeba, když cestují do jiného města, třeba v Evropě nebo v zahraničí, tak si víc všímají těch architektonických památek, ale v tom svém městě to neberou jako něco, co by bylo hodno jejich pozornosti. A myslím si, že jako ta hlavní věc, kterou my se snažíme lidi naučit, je vůbec jako začít obdivovat to město kolem sebe a zvednout tu hlavu a vůbec si říct, tyjo, tohle je vlastně zajímavý. A ono je jedno, jestli to je dobrý nebo to není dobrý. Protože přesně to je strašně subjektivní názor každého člověka, ale vůbec se nad tím jako zamyslet a třeba si to zkusit někde dohledat, tak to je za nás ten jako cíl, který my máme, protože ty lidi pak, když už jednou třeba s náma jdou na komentovku, my jim přesně řekneme, ty jo, tady ty dvě stavby, ačkoliv vypadají úplně jinak, byly vlastně postavený ve stejnou dobu, tak mi přijde, že to lidem trošku začne jako v té hlavě jet a vlastně už nikdy nepřestanou to město objevovat. A vím to z vlastní zkušenosti, spousta lidí kolem mě jsem jako fakt nakazila tou touhou poznávat Prahu i jako architekturu obecně. A často mi třeba posílají fotky něčeho, čeho si ve městě všimli, že by se mi to mohlo líbit, protože to je přesně něco, čeho bych si všimla já, a to je podle mě to, co se snažíme nějak s tím spolkem jako dlouhodobě budovat. To je ta komunita těch lidí, kteří si všímají toho vlastního města, aniž to musí být nějaký architektonický unikát.
5: Takže možná, ačkoliv to tady trošku opakuju i v předchozích dílech a možná je to trošku klišoidní, ale pořád je to podle mě pravda, která by se měla tesat do fasád. Možná by se měla trošku zpomalit a s čistou hlavou se na to podívat a nesnažit se porovnat, co je správné, co je špatné, ale třeba jenom hledat nebo si projít věci i s mapamátkama přímo s jejich mapou. Ale mě ještě u tohohle zajímá, protože vy jste teď vlastně vytvořili takovou kubistickou, rondokubistickou trasu, která byla jedna z prvních, která fakt měla až jako výzkumný základ, bych řekla. A tam je podle mě hodně zajímavý ten způsob toho, jak jste ty stavby hledali. Tak Štěpáne, já vidím, že už se na to hrozně těšíš, až mi tohle povíš. Tak jak jste tady takhle pracovali s tím?
4: Tak možná jenom nějaký základní background k té mapě. Jak jsme už zmiňovali, tak vlastně na našem webu vznikla trasa po kubistické a po rondokubistické architektuře, což často bývá zaměňováno, ale jsou to dvě jako velmi distingované a odlišné jako etapy architektury před první a po první světové válce. A my, když jsme vlastně dohledávali informace, ať už jako v onlineu nebo kdekoliv jinde v češtině podobě, tak jsme zjistili, že ty etapy vlastně jsou zpracovány velmi jako jemně, moc informací se o tom dohledat obecně jako nedá, a pokud už najdete nějaký info, tak většinou to jsou skutečně jako zkratkovité věci nebo se to týká jenom těch hlavních staveb, které všichni známe, jako právě zmiňovaný dům u Černé Matky Boží, nebo v případě rondokubismu, tak je to Legiobanka, například na Poříčí, ale nějaké další stavby nemáme vlastně, nebo jsme nezjistili k ním žádné další informace. Nám to nedalo a říkali jsme si, přece není možný, aby ten fenomén byl jako takhle krátký, opravdu skutečně jakoby nižší desítky, ne-li jednotky jako staveb ve městě. A začali jsme to hledat dost systematicky. Prvně to byla jenom obsese toho, když jako jsem projížděl tramvají po městě a viděl jsem něco zvláštního, prostě z okýnka, tak jsem si to poznamenal, potom jsem to na Street View dohledával, načež ale potom, když jsme se dostali i do archivu a do knihoven, tak jsme objevili, že třeba staveb s touhletou právě s tím stylem kubismu nebo rondokubismu, tak je v Praze přes 200. Už teď máme jakoby další seznam, kterým ho chceme obohatit, tu naší mapu, takže myslím, že kolem třeba 300-400 budov tam určitě bude. A šli jsme, jak se říká, dolů do králičí nory a zjistili jsme, že to skutečně není fenomén jenom Prahy, je to fenomén celého Československa, takže i vlastně v té době Podkarpatské Rusy. Takže když člověk objeví rondokubistický dům v Užhorodě, tak ho to hodně překvapí. A je to skutečně jako něco, čemu se už od té doby vlastně věnujeme docela poctivě. A chtěli jsme právě, když už jsme ten seznam víceméně měli hotovej, tak jsme tomu chtěli dát i právě trošku ten výzkumnější ráz, protože mapamátky sami o sobě jsou jako popovější, dejme tomu, nesnažíme se jít úplně do hloubky, ale v tomhletom tématu si to skutečně jako ta publikace zasloužila, aby jsme poodkryli, jakým způsobem vlastně ta architektura vznikala, proč je tolik a jakým způsobem vlastně funguje.
5: Mohl bys možná jenom krátce popsat, jak poznat kubistický nebo rondokubistický dům, aby kdyby nás zrovna poslouchal někdo z nějaké Horní Dolní, kde má dojem, že tam nějaká taková stavba je, tak aby si mohl být jistý a pak se vám třeba ozval, abyste měli zase další stavbu do své mapy?
4: To by určitě bylo perfektní, ať se klidně ozývá někdo, kdo má prostě třeba ve svém rodném městě jakoby dům, který by mohl splňovat, tak určitě ať se ozve. U toho kubismu je to relativně jednoduchý, myslím, že ty stavby jsou relativně známé i vlastně v kontextu turismu, to nejenom jako toho zahraničního, ale i českého. jsou to právě Dům Černé Matky Boží nebo Kovařovicova vila pod Vyšehradem. Zkrátka ty domy mají prolamované fasády, většinou to jsou nějaké věci na principu krystalu, různé jako jehlanovité plochy, které vlastně vznikly ze stati, kterou napsal Pavel Janák. Ta stať se jmenovala Hranol a pyramida, kde vlastně se snažil nějakým způsobem popsat, že nejkrásnějším přírodním tvarem je vlastně tlak, který působí na kámen, takže se z něj vytvoří diamant. Není to jenom tíha jako gravitační, ale i boční síly, které vlastně deformují nějakým způsobem tu plochu. A tak vzniknul vlastně kubismus v architektuře. Těch architektů, kteří v tom působilo, nebylo úplně moc. Ten kubismus byl skutečně jako velmi krátká, víceméně čtyřletá etapa. A na něj vlastně navazuje poválečný rondokubismus, navazuje na něj velmi zlehká, jenom tak jako trochu, víceméně to jméno je samotný, je vlastně jeden z mála toho nositelů vlastně té architektury. A to byl styl, který fungoval zhruba od roku 1918-19 do roku 1925 a ten se snažil nějakým způsobem odlišit pražskou nebo československou architekturu od vídeňské architektury. Jelikož jsme byli samostatným státem a vlastně touhou architektů bylo skutečně udělat nějakou architekturu, která vlastně je čistě naše, která je skutečně jenom československá, kterou nikde jinde na světě nenajdete. Ten rondokubismus hodně vychází z lidových forem a z lidových vzorů, z folkloru. Velkou inspirací byly buď barokní jihočeské zámky nebo jihočeské vesnice, takže podobně to, co byste našli na krajce sukně nějakého lidového kroje, tak to pak můžete najít na fasádě stavby. Ten rondokubismus ještě má i v tom názvu vlastně to rondo, jsou to většinou zaoblené tvary, takže buď to jsou nějaké kružnice, výseče kruhu, oblouky a podobné věci, které na těch fasádách můžete najít.
5: Tak to jsem zvědavá, kolik lidí se vám ozve a teda zároveň chci poznamenat, co jedna taková stať udělá, že kdybychom to věděli, když píšeme eseje ve škole, tak možná bychom se snažili trochu víc. Ještě u toho přemýšlím, jak už jsem říkala, vy jdete trošku proti tomu proudu toho turismu, snažíte se posvítit na nějaké stavby, které třeba nejsou tolik vidět. Tak Marie, co bys řekla, že je taková ta přehlížená architektura v Praze? Je to nějaká třeba historické období?
3: My se hodně zaměřujeme na 20. a 21. století. My tu historickou architekturu ne, že bychom úplně jako přehlíželi, ale přijde nám, že v Praze už jí je věnovaná celkem velká pozornost, takže proto my vlastně velká část těch staveb, které máme na webu, tak právě nejstarší jsou ty kubistické, což je takové paradoxní, protože když se podíváte do různých průvodců, tak vlastně kubismus je takové to nejmodernější, co v těch průvodcích jako většinou je. Teď už se to, si myslím, docela mění, takže ona i ta otázka na to, která architektura je přehlížená, začíná se dost jako měnit, protože myslím si, že za posledních 10 let nebo za posledních jako 10, 15, 20 let díky činnosti právě i hodně jako spolků, neziskovek, jednotlivců, se mění pohled na Prahu a lidi už začínají chápat, že všechny ty její vrstvy jsou nějakým způsobem hodnotné. Ta otázka možná mířila i trošku k poválečné architektuře, která dlouhou dobu byla, neřekla bych, že přehlížená, ale právě tím, že nejde přehlédnout, tak byla spíš pranýřovaná. Určitě spousta posluchačů, posluchaček ví, že mnoho staveb třeba z poválečného období už jsme ztratili, protože byly zdemolovány. Takže to si myslím, že je určitě nějaký směr, kterým i my ve spolku se ubíráme, že nám přijde důležité k těmto poválečným stavbám upínat nějakou pozornost, protože věříme tomu, že pokud budou mít třeba i tu mezinárodní pozornost, což oni mají, paní docentka Radomíra Sedláková vždycky ráda uvádí, že pokud přijede nějaký zahraniční architekt nebo architektka nebo jakýkoliv odborníci, tak vždycky se jdou podívat na federální shromáždění a Pražani tomu nerozumí a turisti, co přijedou a nejsou vzdělaní, tak se jdou podívat maximálně na tančící dům, který teda ještě se objevuje v těch průvodcích jako to nejmodernější, tak na ten jsem zapomněla, ale je to takový jako výkřik jediného moderního, co v Praze máme.
5: Možná se tam teďka objeví třeba Máj s motýly Davida Černého. Taky.
3: Ano, to je na samostatný díl podcastu, myslím. Motýly na fasádách. Ale pokud se začne upínat k poválečné architektuře právě nějaká větší pozornost nebo vlastně k jakékoliv architektuře, tak si myslím, že to může mít i za důsledek to, že si my začneme sami vážit a třeba více z ní nám zůstane zachováno i do budoucna.
5: Je to tak, že možná, když pochopíme ten příběh té budovy, tak zase trochu víc i pochopíme to, proč a jakým způsobem byla stavěna a proč třeba by se nám mohla i začít líbit. Mě ještě zajímá takhle na závěr, jestli vy máte nějakou konkrétní stavbu z některých tras, která díky tomu, že jste se třeba dozvěděli její kontext, tak změnila váš pohled na ní, nebo jste si řekli, tyjo, tak tohle jsem vlastně vůbec nevěděla a teď se na ní budu dívat trošku jinak.
3: Tak já tím, že nemám vystudovanou architekturu, tak musím říct, že mě stále takhle něco překvapuje a i díky tomu, že jsem součástí spolku Mapa památky, tak se vlastně překvapuju čím dál tím víc a i tím, že děláme například pub kvízy, kde je potřeba opravdu hledat ty různé jako fun facty a příběhy za těmi budovami, abychom se lidi ptali na něco, co reálně potom oni si mohou zapamatovat, tak to mi přijde, že tam se vlastně člověk dovzdělává ohledně těch jednotlivých staveb pořád dál. Samozřejmě být ve spolku se Štěpánem a s dalšími, tak to přesně přináší to, že pokud kdykoliv, kudykoliv jdeme, tak vždycky nějaký ten příběh na nás zase od někud vyskočí. Já bych možná zmínila jednu trasu, která mi přijde, že tohle hrozně hezky ukazuje, a to je trasa Mostová, protože ona vlastně je to taková jako klasická infrastruktura, člověk tak jako prochází po mostech, mnohdy ani není schopný rozeznat jeden most od druhého. Je vlastně strašně těžký jako jednotlivý mosty pojmenovat, zapamatovat si, jak jdou třeba po sobě, nebo který ten most teda vede k tomu Národnímu divadlu a který k tomu Tančícímu domu. Ale právě díky té trase, díky si, jak jdou třeba po sobě, nebo který ten most teda vede k tomu Národnímu divadlu a který k tomu Tančícímu domu. Ale právě díky té trase, díky tomu, že jsme se zabývali tomu téma

0: o ty nové mosty je strašně veliký a ta veřejnost to hrozně dobře chápe, proč je to důležitá spojnice, ale i jakou ten most má estetiku nebo ta lávka. Takže si myslím, že právě ta veřejnost už začíná chápat tyhle ty jako jednoduché principy, které třeba pro mě bylo docela těžké se tím prokousat a musela jsem si trošku tu cestu najít sama.
1: Souhlasím, když zmiňuješ to, že jako nevystudovanou architektku tě stále něco překvapí, tak to můžu říct úplně to samé i tady s fasádami, neustále se divím a proto se i ptám jediného vystudovaného architekta v místnosti na to, co překvapilo jeho v rámci map památek.
2: Já bych určitě řekl, že jsou to věci, kterýma hodně se snažím jako zaujmout v rámci komentovaných procházek. Opět se vrátím trošku k odkazu vlastně poválečné architektury. Teďka skutečně myslím to období mezi rokem jako 48 až 89 a to je nějakým způsobem jako očišťování jmen, očišťování té architektury vlastně od toho jakoby komunistického, socialistického etosu. To mně přijde, že je vlastně jedna z těch činností, která jako nás, jako mladou generaci vlastně, zvláště architektů, dejme tomu průvodců, tak je naší, dejme tomu povinností se nějakým způsobem snažit těm vlastně generacím, kteří vlastně mají spojenou tu architekturu s nějakým tím mocenským aparátem, tak se to snažit nějakým způsobem poodkrýt. Takže já bych určitě řekl, že jedna z věcí, která mě vždycky zajímá, nebo jsem se vždycky snažil jít trošku pod povrch, tak jsou například stavby vlastně podniků zahraničního obchodu, jako třeba Centrotex, Cospol, vlastně ty velké, dejme tomu brutalistní nebo komunistické stavby, jak se tomu často říká, ale ty stavby většinou vznikaly ve spojitosti s nějakou zahraniční firmou, ať už je to jakoby švédský SIAP nebo italský FEAL, skutečně jako firmy tak toho rázu, že žádná československá firma ani sovětská firma to v té době nebyla schopná postavit. Takže i komunistický režim byl ochotný vlastně se odkázat na západní firmu, aby jim pomohla s výstavbou něčeho, co je jako a priori komunistického. Takže to jsou stavby, většinou vznikly vlastně dost v západním stylu architektonickým. Zároveň jsem mluvil i o vlastně napravení vlastně jmén některých těch architektů. Často během komentovaných procházek, tak se snažíme poodkrýt, kdo jsou ti architekti, kteří stojí za těma slavnýma stavbama. Teď přesně mluvím o brutalismu nebo o té poválečné moderně. Dejme tomu manželé Machoninovi, Karel Filsak a další Karel Prager. A ti architekti, kdo skutečně byli, jaký byl jejich vztah s tím režimem, co si mohli dovolit, co si nemohli dovolit. A to myslím si, že často té veřejnosti, která potom chodí na ty komentované procházky, nejlépe pomůže pochopit, jak se vlastně k té budově může vstáhnout. Jo. Přesto, když vysvětlíme, že ten architekt například byl vyloučen ze svazu architektů, protože nepodepsal souhlas se vstupem varšavských vojsk a potom nemohli dál působit, tak kolikrát to v očích těch vlastně posluchačů tu architekturu skutečně zličtí.
1: Zmínili jsme 15 tras, tak je ještě něco, co jako mapa památky plánujete, nebo teď už jste si řekli, že to stačí, jste vyčerpaní a budete jenom provázet, Štěpán bude vyprávět fanfakty a nebo co jsou vaše další plány?
0: Tak my nikdy neskončíme, protože v Praze je tolik budov a příběhů, že si myslím, že máme ještě dost práce, abychom to město nějak lidem představili. Teďkon asi nejbližší projekt, který chystáme, tak je vydání další mapové publikace, která se tentokrát bude zabývat pražskými průchody a pasážemi. Možná nechám potom Štěpána, aby řekl blíže k tomuhle projektu. A potom další dvě publikace, které plánujeme, tak je vlastně české vydání té knížky Prague Uncovered, protože se nám množí dotazy Čechů, kteří by si chtěli tu knížku pořídit, jestli bude mít i v češtině, takže to je v plánu na příští rok. A také máme v plánu vydat druhý díl této publikace, která by se měla právě zabývat ještě tím jako širším centrem a opravdu, která by měla vyvést lidi do okrajovějších částí Prahy. Například jednu z budov bude makromolekulární ústav na Petřinách nebo terasy na Barandově nebo celkově studia Barandov a tak dále. Takže těmto místům zase je věnovaná za nás

0: ne taková péče, takže my se pokusíme je nějak lépe zmapovat a tohle to teď chystáme. A Štěpán mě asi doplní ohledně té mapy, která je teď nejaktuálnějším projektem.
1: Tak mapa už by tady mohla být každou chvilkou, teoreticky. Už se velmi, velmi blížíme. A podobně jako u mapy kubismu a randokubismu, tak vlastně naším primárním cílem bylo skutečně to téma obsáhnout jako všeho všudy. Protože pražské pasáže, primárně ty pasáže, tak jsou skutečně fenoménem, který jakoby z turistických průvodců většinou vyčnívá, ale opět jako to jsou pasáže typu Lucerna, maximálně Světozor a dál se vlastně končí. Naším cílem bylo najít, co všechno za pasáže, průchody, různé podobné vlastně věci v Praze najdeme, minimálně v tom širším centru. Zjistili jsme, že jich je relativně hodně, bohužel jich už není tolik, kolik jich bylo například v 90. letech. Často průchody a pasáže mizí a stávají se z nich soukromé zahrádky hotelů na Starém městě a podobně. Takže často v nějaké publikaci, v nějakém seznamu, například 20-30 let starém, najdeme fantastickou pasáž, která probíhala prostě mezi Jindřišskou a Senovážným náměstím a nakonec zjistíme, že ta pasáž už neexistuje. Každopádně ty, co zbyly, tak se snažíme nějakým způsobem zmapovat, ukazujeme, kde všude jsou, jak široká ta síť vlastně je a jak tedy alternativně vlastně turisti můžou procházet Prahou bez toho, aby vlastně používali ulice. Kudy všude se dá vlastně dostat skrze vnitroblok, pasáž a podobně. Samozřejmě popisujeme příběh všech těch průchodů a pasáží a doplňujeme to i seznamem vlastně, pokud se nepletu, přes 70 míst. Tahle mapa oproti mapě kubismu a rondokubismu tak je skutečně zaměřená jenom na to centrum, protože těch pasáží v okrajovějších částech je jako velmi málo, ale i tak myslím, že je na co se těšit.
2: Tak já se těším na to, že se třeba potkáme v nějakém průchodu nebo třeba i někde jinde a děkuju vám za rozhovor.
0: My moc děkujeme za pozvání.
1: Díky moc.
2: Ahoj.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Vojda.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
3: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Starter. Hitparáda neobjevených.
0: S Martinem Šolcem a Filipem Černým
1: na Rádio Wave.
4: Posloucháte Rádio Wave a na něm úplně první kolo startéru hitparády neobjevených letošního ročníku s Filipem Černým.
5: A Martinem Šolcem, ahoj.
4: Ahoj Filip, já jsem se už úplně neuvěřitelně těšil. Další ročník, dalších 260 tracků, který jste nám od dubna poslali, neuvěřitelné množství. Vybrali jsme si jich nejdřív zhruba 170, pak jsme to zredukovali na 30, no a z těch 30 vám postupně budeme v následujících týdnech nasazovat to nejlepší.
5: Dneska vás čeká 7 tracků, jak jste zvyklí vždycky, a potom se bude vypadávat. To znamená, 6. a 7. místo je po každé vypadávající. V hitparádě se můžete udržet maximálně 5 po sobě jdoucích týdnů. Hlasuje se na wave.cz/starter. My vás tam ještě odkážeme. Začíná to v 9, kdy my tady končíme pořad. Pro všech těch 7 tracků můžete hlasovat každý den, a to skrze dvě platformy, jak se dozvíte na tom webu. No a zbytek už znáte prostě. Když se tady udržíte dostatečně dlouho a dostanete dostatečné množství hlasů, tak se pak můžete dostat do top 20 ke konci ročníku, což bude někdy okolo března roku 2027, a tam budeme vybírat finálovou trojici. Na tenhle výběr už nebudeme sami, brzy si představíme naší letošní porotu, možná ale na ten start. Už jsme se tak trochu rozloučili s Curtains Please, s předchozíma vítězema, strašně šikovní kluci, šikovná kapela, která vydala videosingl, pokud jste ho ještě neviděli, tak si ho určitě dejte. Klipu se ujala režisérka Karolína Beranová, myslím, že to dopadlo velmi dobře, skladba Maybe, takže k tomu gratulujeme. A kluci chystají vlastně ještě nějaký další singly na letošní podzim a pak i celou desku.
4: Je to úplně skvělý, rozhodně si to dejte, zajděte na kluky i live, ostatně i na naše další soutěžící, protože vždycky říkáme, že to musí fungovat i live, aby ten projekt byl nějakým způsobem udržitelný. Já mám ještě jednu velkou prosbu, posílejte nám tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat. Máme toho teď hodně, ale v následujících týdnech nám ty věci budou postupně docházet, takže určitě se sem můžete ještě dostat. No a důležitá věc, přišlo strašně moc AI vygenerovaný hudby a mě to vlastně hrozně mrzí, já jsem to musel celý filtrovat, a tak je skvělý, že třeba píšete texty, ale to, když si pak pomůžete tím, že vám tu hudbu vygeneruje AIko a dáte tam ten váš text, tak to ještě neznamená, že je to sem pro nás do startéru, do hitparády neobjevených. Tak to je jenom výzva, neposílejte nám AIka a posílejte nám jenom ty skvělé věci, kterých letos přišlo opravdu hodně.
5: Já prozradím na Martina, že on tady ty věci rovnou háže do koše, a za mě je to správně, protože dáváme přednost těm opravdu lidským tvorbám, takže tohle vám určitě úspěch ve startéru nezajistí. Další věc, která by vám mohla úplně nepomoct, je třeba to, že nezareagujete správně na ten automatický e-mail, který chodí jako odpověď. To znamená, potřebujeme od vás skladbu, ideálně na neomezeném nějakém úložišti, anebo přímo v příloze mailu. A nezapomínejte na ten cover, teď já od vás potřebuju vždycky nějaký vizuál. Takže tohle to všechno od vás potřebujeme, ideálně k tomu ještě nějaký alespoň základní info o sobě, ať se o vás něco dozvíme, a když tady budete potom ty další týdny a my budeme cítit, že nás něco strašně moc zajímá, tak budeme rádi, když na naše dotazy budete průběžně odpovídat, tak jak se to dělalo v těch předchozích ročnících. No a pak možná ta naše úplně nejoblíbenější věc s Martinem, máme rádi, když se pak děje, že se mezi sebou propojujete jednotliví soutěžící, začnete spolu koncertovat, vydávat tracky, to spojování s tím startérem, to je to nejhezčí.
4: No to je vůbec nejhezčí. A zvěte nás na ty koncerty. koncerty, ať můžeme dorazit. Starter podřídko Radio Wave na Instagramu, tam nás můžete sledovat. No a já ještě připomenu, o co se soutěží. Je to 25 tisíc na single, 50 tisíc na klip, potom samozřejmě pozvání na rozhovor a Radio Wave Studio Session, naše věčný přátelství s Filipem a věřím, že i s naší porotou, kterou si za chvíli představíme. No a hlavně taky šance vystoupit na jako mnoholetních festivalech. Máme tam Rock for People, Colors of Ostrava, Besedu, Budějovický Majáles, Kamenici, Student Fest, no a nebo třeba Radio Wave Stage na oslavách 17. listopadu. Takže určitě o co stát a no, pustíme se do toho.
5: Je to hromada, co vlastně můžete získat a netýká se to pouze vítězů toho ročníku. Třeba i ty zbylý dvě jména z finálové trojice mají šanci vystoupit na nějakých těch krásných festivalech, jako se to stalo už v minulosti, ale teď už si pojďme představit naší letošní porotu. Takže koho tu máme s námi?
4: No tak jako první představím Tokyo Drift alias Pavlu Bastlovou. Ahoj.
6: Nazdar.
4: Svébytná producentka a každým coulem umělecká duše zahalená v nekonečný coolness, takže rozhodně bude hodnotit i váš svek. No a ježišmarja, díky hrozně moc, že jsi udělala čas a já se jako mega moc těším na tvoje feedbacky na naše soutěžící.
6: Děkuju, já se taky mega těším, co tady dneska uslyším a v budoucnosti.
5: Co tak jako budeš hledat od těch soutěžících? Co jsou ty kvality jednotlivých tracků, který ty třeba dokážeš ocenit?
6: Já mám ráda hezký melodie, mám ráda hezkou češtinu a nějakou zajímavou práci s jazykem, ale mám ráda i anglicizmy, takže nevadí mi míchání češtiny s angličtinou jako některým. A jsem zvědavá na prostě nějaký nový přístupy a míchání žánrů třeba, to mě baví hodně.
4: No tak pozor na ty texty a pozor i na beaty, ať se nespálíte, ale těšíme se na to, koho tady máme dál?
5: No s beatem, aby se hodně mohli spálit kvůli našemu druhému porotcovi, což je Idea, Josef Změlík, ahoj.
7: Čau.
5: Jeden z nejvyhledávanějších beatmakerů u nás, milovník hry, kterou je Rap Game, takže tady se asi úplně nemusíme ptát, na který žánr ty budeš hlavně cílit, to je ano. Myslím všem jasný, ale zároveň ten záběr máš dost široký, podle mě se vůbec neštítíš ani kytar. Minimálně věřím, že je posloucháš, že máš tak jako celkový rozhled, protože seš nejenom milovníkem rapu, ale hudby obecně. Takže co ty bys řekl, že budeš hlavně lovit?
7: Nějakou jako lidskost v tom, nějaký juice, ať to se mnou něco dělá.
5: Džusík prostě.
4: No jasně. Ty jsi tady mimo mikrofon elaboroval na to téma, jaký budeš po roce. Jestli budeš zlej po roce, budeš hodnej, jestli budeš spravedlivý po roce, tak k čemu jsi dospěl? Na jakýho po roce ideu ve startéru se asi, máme letos těšit?
7: Asi spravedlivý.
5: Spravedlivý porotce, takový máme nejradši úplně.
4: Skvělý.
5: Zároveň se nebojte říct to, co si myslíte, protože měli jsme tu výborného multiinstrumentalistu, porotce, producenta Matěje Belka a od té doby, co tady řekl tu památnou větu, ji vždycky citujeme. Já říkám jen to, co si sám myslím, že jo?
4: Přesně tak.
5: A to bychom ocenili od vás, takže yes. Nedržte se zpátky, zároveň si samozřejmě můžeme o těch trecích i povídat mezi sebou. Je úplně v pohodě, že někomu nesedne, někomu naopak sedne. A moc děkujeme za důvěru všech těch lidí, kteří nám poslali písničku. Do dnešního dílu se jich nevejde víc než 7, ale to, že vaše šance nepřišla pro dnešní díl, rozhodně neznamená, že nepřijde v budoucnu, protože nás čeká klasicky víc než 20 dílů a ty treky budeme potřebovat hlavně třeba i o Vánocích, což bývá taková jako suší sezóna, takže připravte i ty cinkající prostě rolničkový tracky.
4: Už tam máme předvýběr 4 tracků do vánočního speciálu a minimálně další 3 nám chybějí, takže jestli tam máte rolničky a chystáte se na hraní ve vánočních obchoďácích, určitě nám to pošlete, protože si to tady určitě poslechneme. No ale teď už si pojďme dát první track. Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave a tohle je Barunias a její Glitter Drug.

0: Novinka číslo jedna, Barunias ve startéru na Radio Wave. Novinka číslo jedna úplně prvního dílu letošního ročníku. Pojďme začít e-mailem, jako klasicky děláme. Filipe, co tam máš?
1: Tak jo, nástěnkář se hlásí, tak čtu, jo. Jsem Barunias, je mi 17 let, pozor, 17 no. let a věnuji se popové hudbě. Aktuálně mám venku 3 vlastní skladby a dnes jsem vydala svůj další nový single a videoklip. Pamatuješ si, kdy přišel ten mail?
0: Vůbec si to nepamatuju, upřímně, ale...
1: Rozhodně to nebylo dneska, takže myslím si, že se koukáme zpátky do nějakých letních měsíců a no, píše ale... zásadní věc.
0: Tohle byl ten e-mail, kde přišla ta zásadní věta, Glitter Drug je příběh, a tím to končilo.
1: Tak už nám neřekla, jaký příběh, ale na to tady máme naši porotu, aby to odtušila.
0: Pokud nás posloucháš, Baru, tak nám prosím pošli, o jaký příběh jde. Pokud se udržíš tady u nás v hitparádě neobjevených i do příštího týdne, tak si to tady můžeme třeba přečíst společně, a píše, že děkuje za poslech a bude moc ráda, pokud se skladba dostane do hitparády, což se dostala, a věřím, že bude ráda i za nějaký feedback, tak pojďme začít. Ideo, ty se naklonil k mikrofonu, tak otevřeme tebou.
2: Otevřeme poznámky.
1: Spravedlivý poradce, už to začíná.
2: Spravedlivý poradce, mám tady v nadpisu moc busy, že to bylo moc busy, že se tam pořád něco dělo, ale to neznamená, že to je špatně. Jenom mi přišlo, že třeba ten vokál pořád jako penoval kolem mě a že bych to možná trošku jako uklidnil kompletně, ale zároveň to mělo velmi krásnou atmosféru. Samozřejmě ubral bych i toho peningu do stereo, jak to lítalo, ubral bych trošku autotunu, ale hlavně bych tam udělal výraznější bicí zvukově, na to jsem já pes. Ale atmosféra byla nádherná.
1: Je potřeba říct teda, že a jak bylo zmíněno v e-mailu, tak je to 3. skladba od Barunias. Tahle vyšla i s videoklipem. Aha. A nemáme to úplně potvrzený, ale minimálně ten popis naznačuje, že produkce je taky jako její. Což ještě nevíme, jestli si někde jako koupila lomeno stáhla beat, že jo, anebo jestli vyloženě dělala tu produkci po vlastní ose. To nám když tak, Baru, můžeš samozřejmě dopsat. Ale jak říkal Josef, možná by ocenil příště míň busy beat a trošku, aby ten vokál teda víc vykouknul i třeba tím mixem teda, jestli jsem to správně pochopil.
2: No, aby byl víc přítomen ten vokál, že mi tak přišlo, že se tak schovával, ale pokud teda Baru i produkovala, tak tleskám, protože co jsem já dělal v 17, tohle ne, no.
0: Mám to úplně stejně, souhlasím, jako velký props. My, když jsme tuhle písničku vybírali, tak jsme si říkali, že to bude něco pro Tokyo Drift, naštěstí tady máme, tak
2: náhodou
0: úplně. Co ty na to?
3: Tak mě se to tím hlasem jako získalo, nebo vlastně od začátku, když jsem to slyšela, tak jakoby ty melodie toho synti jako se mi mega líbily a ten hlas se mi jako extrémně líbil. Já mám ráda jako experimentální vokály a líbily se mi ty efekty, co jsou na tom. Líbilo se mi, jak to bylo zahalený do toho reverbu a jak to bylo takový jako ASMR, tím, že to mělo ten panning, což bylo super. Ale souhlasím, že by bylo fajn, kdyby to občas tý mlhy trošku vystoupilo a bylo to jako víc přítomný v nějakých jako momentech, že by se to mohlo střídat. A nevím, no, jakože přišlo mi to hezky smíchaný a vlastně i ta struktura mě bavila, tak asi jako na tom hlase bych zapracovala primárně. No.
2: Cením, že to nebylo tak dlouhý. Mm-hmm. Že to, já to mám rád prostě.
1: Jsme v hitparádě, tak nechceme úplně jako 6-minutový tracky.
0: Přesně tak, 2 minuty 45.
1: Ideální stopáž. Poslední věc možná, když jsme byli u hodnocení Tokyo Drift, nevím, jestli jste měli příležitost během toho, co to hrálo, třeba trošku postolkovat sociální sítě Barunias, ale mezi těma vizuálama a hlavně v tom videoklipu je teda motorka, je tam přilba a je tam prostě červený světlo. A já jsem si hned vybavil ten vizuál Scorpio Season od tebe, takže minimálně těma vizuál ale Mati jde taky naproti. Jo. Možná bys ocenila teda, kdyby to bylo v češtině, tak jak tě znám.
3: Samozřejmě.
1: Ale i takový tracky možná budeme mít, nevím jestli v dnešním díle, ale minimálně třeba později. Tak tolik asi k Barunias, zároveň jsme na ní měli nějaké otázky, takže pokud se ti podaří zůstat tady s námi do příštího pondělí, tak budeme rádi, když nám nějaký zodpovíš.
0: No a my už si pojďme dát novinku číslo 2. Tohle je Eliza Sofie a její Lost and Found. Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave.

0: Elisa Sofie, novinka číslo 2 ve startéru 2026/2027. Já si musím zvyknout na to tohle to říkat. Máme tady nový ročník a druhý track, takže druhý ženský hlas pro dnešní večerní díl a taky druhý e-mail.
1: Je to tak, přesouváme se z Prahy do Olomouce. Jmenuji se Elisa Sofie a jsem 21letá skladatelka z Olomouce. Skládám písně do divadelních představení, taky mě budete moc slyšet v nadcházejícím českém filmu Dokonalý den.
0: Jsem nevěděl teda, ale podobně už vyšel, jako to taky starší mail a takový to klasický filmový béčko, na který úplně nechceš jít do kina jako jindy než v létě a že se jako budeš chtít spíš smát, no, ale nejsme filmově kritický pořád, pojďme zpátky k hudbě.
1: Právě posíláme do čelistí a každopádně po roce studia hudby v Irsku jsem se vrátila a rozhodla začít vydávat hudbu pod svým jménem Lost and Found, Upbeat Dance Song, v českém překladu Ztráty a nálezy. Je píseň inspirována mými rodiči, kteří mě jednou zapomněli v dětském koutku IKEA a mě tak nezbývalo nic jiného, yes, než na ně počkat právě ve Ztrátech a nálezech. A tak je to taková hymna všem.
0: Všem ztraceným duším.
1: Všem ztraceným duším. Mně se teda stalo úplně to samé.
0: Fakt, nechali tě někde?
1: Nechali mě v jiném obchodním centru rodiče a neměl jsem tehdy ani telefon a nějak jsme se našli, bylo to fajn.
0: To je moje noční můra, takhle někde na pláži třeba se nechat jako ztratit od rodičů jako malý kluk.
1: V bance,
0: no to může dopadnout dobře i někdy možná, ale co porota na tenhle ten track, tak předtím začínal Josef, tak Pavlo?
2: Tak mě se líbí ten storyline, jako mě taky jednou táta zapomněl na parkovišti, takže asi se s tím dá jako nějak jako souznět. A mně se líbila ta produkce, to bylo takový jako hravý a hodně mě to jako překvapovalo, že jsem se nenudila během toho tracku, bylo to, ty beatsy mě hodně bavily, byly jakoby hezky smíchaný, takový vynalézavý. Možná to působilo momentama trošku jako roztěkaně, že bych si možná trošku bych to asi zčísla dolů ty bicí a nějak jakoby si s tím pohrála, ale taky se mi líbila ta odvážnost toho hlasu, jak tam zpívala, to bylo příjemný. A jestli nahrávala ten akordeon, jestli jsem správně slyšela, že tam jako je v pozadí akordeon, jestli to nahrávala sama, tak jako velký props.
0: To pianko to stejný teda, taky jestli to ovládala všechny tyhle ty nástroje pro tu nahrávku, to by nás zajímalo teda, tak když tak nám napiš. Nicméně si říkám, vy jste tady předtím, než jsme začali hodnotit, tak jste mimo mikrofony chválili hlavně nějakou strukturu a to, jak je ten song vystavěný. Myslím, že idea tohle to hlavně vyzdvihoval, tak možná to je právě ten skill, který se člověk naučí, když má reagovat svojí hudbou právě na něco jako audiovizuálního. Když se prezentuje jako skladatelka hudby do divadelních představení, tak by to asi měla umět. A je to slyšet.
3: No, je to slyšet. Bylo to úplně jako pro mě to byla fantazie. Zase out of nowhere, prostě track a skvělá angličtina, škoda, že ne čeština, to by mě zajímalo, jak by to znělo, ale bavilo mě, že jsem tam měl chvíli pocit, že poslouchám Skeptu a Shutdown v tom bridge, ale bicí mě bavili velmi i zvukově a vlastně i ten mix toho tracku. Právě zajímavá věc, že by mě zajímalo vlastně, kdyby posílali s tím trackem i credits, že jo. Nahrávala jsem to doma, nebo nahrával, mixoval, jako...
1: Často se to stane, ale občas ne, určitě nám to posílejte do mailu a klidně, jestli nás posloucháš, tak nám to prosím napiš, protože nás to rozhodně zajímá úplně všechny, protože big up za produkci, teda yes, i za mě. A promiň, že jsem tě přerušil, pokračuje ještě.
3: Hele, já mám jenom jednu věc a to je přesně to, s čím jsem do toho šel, že fakt jsem se nenudil, že tě to nechává, nebo mě to nechávalo pořád v nějakém pozoru. A i když tam přišla věc, která už tam byla, tak jsem se vlastně na ní těšil a překvapila mě, že tam zase je.
0: Vy tady hodnotíte na první poslech, ty tracky jste na rozdíl od nás neslyšeli předem. Takhle když někdo řekne právě nějakou backstory, jako o čem ta písnička je, asi byste si to automaticky neřekli, když vidíte Lost and Found, prostě, že to má nějakou takovouhle věc za sebou. Je to taky něco, co vás třeba potom ovlivní a řeknete si, aha, tak je zatím nějaká myšlenka, jako pomáhá to těm soutěžícím vlastně u vás?
3: Ale minimálně... To bych jí zaměstnal jako PR, protože velmi dobře napsala vtipně ten e-mail a určitě bude vtipná interpretka. A přišlo mi to jako super, protože já jsem taky zažil, že jsem se chytnul pána někde v zoo a to nebyl můj otec. Takže... ale dopadlo to dobře.
0: A byl to člověk aspoň.
3: Byl to člověk, ano. A byl to člověk, ale tahle ta story mě fakt pobavila, jak byla jako napsaná, že vlastně mi občas mám absenci, že ten člověk nemá v sobě ten vtip a že to vlastně to působí tak stroze všechno a tak jako utaženě hrozně.
1: Napište nám i vaše story z dětství, jak jste se ztratili v obchoďácích. My si je tady příští týden s Filipem přečtem, když tady nebude naše porota. No my už se posuneme dál na novinku číslo 3. Od dívčích hlasů se posuneme ke kytarám a čeká nás takový poctivý shoegaze, ale shoegaze, který je tvořený v roce 2026. Posloucháte Starter na Radio Wave.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

Blades a jejich Slow Decay ve startéru na rádiu Wave. Každá generace potřebuje svoji shoegazovou kapelu, možná jsou Hollow Blades tou novou shoegazovou kapelou Wave. Naší generace.

0: žánrem, ale my jsme třeba úplně tolik nesouhlasili, že to shoegaze je. Kdo jsme my, ale aby jsme jim brali, že hrajou shoegaze, že jo? Jinak o sobě píšou, že začali hrát v roce 2023 a mají v tuhletu chvíli venku už celou desku, ta se jmenuje Rot, je to jejich debut a právě na ní najdete tuhletu skladbu a ještě píšou, což bývá docela taky důležitá věc pro nějaký pak hodnocení naše, jejich hlavní inspirace.
1: Jejich hlavní inspirace, mají tam třeba My Bloody Valentine, s čím se nedá nesouhlasit, nebo kapelu Hum.
0: Swirlies, neznám.
1: Swirlies, taky neznám. A píšou taky, že ke skladbě mají natočený i videoklip. Přiznám se, že jsem ho neviděl. Do příštího týdne, pokud s náma vydržíte v hitparádě, tak to určitě napravím. Jinak ještě připomenu, že hlasovat můžete už od 9 hodin na wave.cz/starter a postupuje 5 nejhlasovanějších tracků.
0: Doplním jenom, že mají takový, jako, takový arci vizuál, je to hodně takový rozmlžený, 8-bitový skoro, až schválně takový trashový, takže docela mi to, jak koukám na jejich sociální sítě, vlastně sedí k tomu zvuku. Co na to naše porota? Kdo chce začít?
2: Ale já nejsem moc expert, přiznávám se, jenom mě to krásně, dělá mi to pěknou společnost a kytary byly příjemný a hlavně to hrálo úplně skvěle, takže asi jsou to profíci už a měl jsem pocit, že jsem si představil vizuál úplně jiný, jako jsem představoval prostě, jak se něco jako podaří a jedeš prostě po pláži na koni, třeba jsi v pohodě.
0: Do road movie prostě.
2: Přesně
0: něco.
2: Tak.
0: No a máš ty třeba v životě nějaký situace, kdy ti sedne tahle ta hudba, kdyby jsi to pustil?
2: Jo, ale spíš jako jiná kytarová. Spíš, já nevím, já jsem hodně rotoval až jako nezdravě možná jako Idols i v rámci jako textů a tak, ale já jsem vlastně, ta moje backstory, že já jsem miloval, že jo, klasiku jako Rage Against the Machine a tyhle ty věci, ale potom mě to nějak tak opouštělo, až se občas se něco jako objeví, ale mám milion kámošů právě z hardcore scény a tak, takže spíš jako CZ věci jedu, spíš punk a hardcore jako z Čech, takže.
1: Tak o to cenější je, že Slow DK od Hollowblade zahrálo na tvoji notu a bavilo tě,
2: jo,
1: to.
2: Jo.
1: Co na to Tokyo Drift?
3: No,
1: jak to cítíš?
3: Mě to taky hazla moc příjemný vibe, vlastně nevím, jestli to bylo smutný nebo šťastný, ta písnička, když se na to teďka vzpomínám, ale dal jsem si to na sluchátka, tak jako kytary klasicky se mi líbily hodně, byly tam hrozně hezký melodie vytvořený a mám pocit, že jsem tam potom ke konci slyšela i nějaký syndiak nebo nějaký piano a byly tam jakoby fakt moc pěkný melodie, které se mně líbily, možná ten hlas bych dala trochu víc nad ty kytary, mám pocit, že jsem moc nerozuměla tomu.
0: Zároveň i taková žánrová věc, že to je hodně častý,
2: to je
0: zahalený prostě.
2: To mě právě bavilo docela.
3: Mega no. Ale jo, já si myslím, že to jakoby, já jsem si to moc užila, myslím si, že to znělo krásně.
2: Bereme vás.
0: Postupujete.
1: Co tam máme dál, Filipe?
0: No, já chci jenom připomenout, že pro všechny tracky, které dneska slyšíte, budete moct hlasovat už v 9 večer na wave.cz/starter, to znamená i pro Hollowblades, který teďka dozněli, a zase uděláme žánrový switch. Předtím jsme byli v Olomouci, teď jsme byli teda, nevíme kde, ale u kytar a trošku u takový jako ráznější kytarový zahalený hudby, no a teď jdeme konečně k rapu.
1: Jdeme konečně k rapu, máme tady něco pro ideu. Tohle je Davis a jeho Max Payne. Posloucháte Starter na rádiu Wave.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byl Davis a jeho Max Payne. První jako opravdu rapovej track.
1: Pro všechny hráče a hráčky, já to hrál teda Max Payne dost.
0: Já taky, samozřejmě.
1: Výborná věc.
0: Děkujeme taky za mail, Filipe, pojď do toho. Mě to hodně vlastně potěšilo, protože...
1: Zmiňuje tam tebe, jo? Já řeknu proč, ať to nevypadá, že si jako tady přidáváš, přihříváš polívčičku, jo? Takže Davis nám píše, píšu v návaznosti na přednášku na Vysoké škole ekonomické, kde mě Martin odhodlal poslat sem svoji tvorbu. Martine, vysvětli, co jsi tam dělal?
0: Já jsem byl na takový přednášce, spíš debatě na VŠE, na katedře Arts Managementu, bavili jsme se o hudebním managementu a o hodně live business jsme řešili a... Mimo jiné padla zmínka i na Starter a právě po přednášce jsem se seznámil s Davisem a díky za tenhle track, díky, že znám ho poslal a díky, že teda si našel tu odvahu ho sem dropnout ještě v tu chvíli, když je tady s náma Idea, což ty si tehdy předtím nemohl vědět, ale teď dostaneš zásadní feedback.
1: Podle všeho si zandal, protože píše, že přednáška byla bezva, ale zároveň tak trochu dopředu počítal Davis s odmítnutím, jelikož se jedná o rap a rap asi nebude váš šálek kávy. No tak to ještě asi netušil, že tu s námi bude právě Idea. Jinak rapovou hudbu dělá Davis už od 13 let, nicméně pořád se nedokáže odrazit od toho začátku a za tu dobu prý napsal hodně dobrých písniček, které nedokázal nahrát a zasloužili by si pozornost. Věří, že dokáže být časem součást československé rapové scény, pokud mu budou poskytnuty možnosti a nějaký ten odrazový mustek. Hmm. A teď je otázka, jako jestli vlastně má člověk v tom úplném začátku jako právo na to uspět jenom díky odrazovému, jako proč by ho měl potřebovat, jo?
0: No tak počkej, Starter
1: je odrazový
0: mustek neobjevených.
1: Ale uvidíme, jak tohle to sedlo právě po rotě a Idea už se tak trošku tady jako začal vrtět na tý židli.
2: Mám žízeň.
1: Já ti doplně vodu za chvilku, neboj se, ale...
2: Já mám. Na...
1: Tak povídej.
2: Hele, já nevím, kde začít. Já bych začal u toho, že jsem úplně nervózní z toho snéru. Já vím, že mám nemoc, ale já prostě nezvládám tyhle ty snéry, protože je to věc, která tyhle ty klepy místo snérů je prostě věc, která nemá absolutně charakter pro mě. Když slyším...
1: Takový chladný.
2: Jako šáhneš potom, já se teď snažím vymyslet, co to je za surovinu v kuchyni, ale...
1: Libeček možná.
2: Ne, to je jedno, teď to nemám. Já jsem nervózní z toho, že nevím, co je za tu surovinu, ale zkrátka je to zvláštní introduction pro mě. Když tam je tenhle snare, že to prostě proč, víš, jak kdyby tam vyměnil ten snare, tak je to fakt jako lepší pro mě. Ale já mám tuhle tu nemoc, to je dobře, že to říkám teď v první epizodě. Ale přišlo mi to, že už si to třeba nikdy nepustím, bohužel. Protože jsem vůbec neoddělil jako hook od sloky a nemá to ten loop, co by mě fakt bavil 5 minut. Začalo to jako Timbaland a čekal jsem, že se tam stane víc věcí produkčně, ale tam by šlo jenom klidně ubrat, ale vyměnit zvuky, že mi to přijde takový jako taková generická věc hrozně. A ta flow já milu, nebo já nenávidím, že někdo říká, to zní jako old school nebo new school, to je úplně jedno, ale tohle to znělo fakt jako nudně.
1: Jako možná neaktuálně teda v něčem.
2: No, to taky není to slovo jako neaktuálně, ale vlastně, že to byla, že vsadil na jednu věc a já to samozřejmě respektuju, že na to vsadil, protože němu to přišlo určitě jako super, když se to tam objevuje ta flow, ten pattern, ty flow tam jede celou tu dobu a zrovna mi to nesedlo, takže celou tu dobu mi to nesedlo vlastně.
1: A ta absence toho hooku vnímáš, že opravdu nebyla ani v tom, co tam zarepoval, a nebo to byl hodně hook, i ten beat? Jako.
2: Ten tam byl, ale on tam nezměnil flow ani ve sloce, ani v tom hooku, takže jsem to vlastně jako nerozeznal. Chápu jako Max Payne, ale vlastně přišlo mi to, že to znělo docela nesebevědomně, vlastně reálně na to, že to měl být sebevědomý track o tom, že je zabiják jako Max Payne, vlastně.
1: A textově je tam něco, co tě chytlo třeba, nebo?
2: Ale nic právě. Jakože bohužel zajímaly by mě možná další tracky, ale jako nezatřepalo to se mnou vůbec.
0: Každopádně, Davis, si děkujeme za odvahu. Určitě nám pošli i další tracky, který budeš produkovat. No a co na to Tokyo Drift mě ještě zajímá? Měla jsi to podobně jako Idea a nebo je něco, čeho jsi se v tom tracku dokázala chytit?
3: Hele, jakože asi myslím, že by ten beat se dal uchytit i z té strany, že jako to není něco, co jakoby úplně na té scéně teďka jakoby slyší, že zase jako, že ten týpek mohl jít, nebo ten... Ten rapper, jak se jmenoval?
0: Davis
3: mohl jít po něčem, jakoby, po nějakým typu jakoby, žánru, který teďka jakoby, frčí a vybral si nějakou svoji cestu, což já jakoby, respektuju a vlastně cením. Na druhou stranu mě ten beat asi taky moc nebavil vlastně, ale nevím, no, jako ten hlas byl třeba dobře smíchaný, víš co, a znělo to jakoby, dobře, všemu jsem rozuměla a bylo to fajn. Asi by se mi taky tam líbil nějaký jakoby, typ hooku a asi bych prostě ještě víc jakoby, experimentovala s tím hlasem a s tou flow a
2: já si myslím, tak, no. že měl rád nebo má rád 50 Centa, jako vážně.
0: Když tak nám Davisy napiš, jestli máš rád 50 Centa, nebo jaký jsou i ty další vzory a inspirace. A pokud nazbíráš dostatečný počet hlasů, tak se spolu uslyšíme i příští týden a můžeme to více rozebrat ještě my s Filipem. My teďka zaplujeme do trošku popovějších vod. Čeká nás Linda Kai a její female... Lydia Kai a její female energy. Posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave.
4: Hit paráda neobjevených.

0: Novinka číslo 5 z celkových 7, které si dneska budeme pouštět v prvním díle nového ročníku Startéru. Tohle byla Lydia Kai a její Female Energy. Potřeba říct, že zase, jako už v případě některých jiných soutěžících dneska, je venku deska, jmenuje se Chaos a ne. Chaos nebo láska se to jmenuje, vyšlo to 5. června a doposud si ještě tolik lidí nestihlo všimnout Lydie Kai, ale my se dneska s naší porotou budeme bavit o tom, jestli to náhodou nebyla chyba, protože se tady cítím docela jakoby pohybovaly boky, nějak se tady vibilo, ale uvidíme, co potom řeknou. Pojďme začít e-mailem, Martine.
1: Píš nám, myslím, že by vás mohl bavit můj upcoming projekt Night Vibe Pop R&B s Afrogroove prvky. Já musím říct, že mě teda baví moc, uvidíme, co naší porotu. Píše nám taky, že to má ten feminine touch a emočně otevřený věci, což s tím se nedá nesouhlasit. Píše, vizuálně to držím v jednotným moodu. Pokud se podíváte na Instagram Lydie Kai, tak s tím se taky rozhodně nedá nesouhlasit. Tak za mě jenom děkuju za krásný track s neuvěřitelnou produkcí, který byl za mě v tom inboxu startéřím v té obrovské záplavě.
0: Vyčníval.
1: Tak jako velmi vyčníval.
0: Daniel se postaral o produkci, takže i o beat předpokládáme, no a ještě zmiňuje Lydia Kai své inspirace a ty jsou právě z toho R&B žánru, takže Thames například tady, nebo Naomi Sharon, Nika, nebo Sabrina Claudio, tak co na to naše porota?
1: Tokyo Drift, pojď na to, začni, co Lydia Kai?
2: No tak mně se to líbilo strašně moc, jakože mně to přišlo hlas krásný, slova super, beat výborný, měl to výborný vibe, líbí se mi ty jako ta estetika toho alba, jak to tahá do té modrý vlastně ty vizualita, mám pocit, že to všechno sedí dohromady, vlastně bych si chtěla poslechnout se jí to album, asi se ho dám, až půjdu dneska domů, jakože přišlo mi to úplně dotáhlý vlastně do konce, přišlo mi to skvělý, no.
3: Wow. Já jsem z toho v úžasu. Vážně.
0: Taky si pustíš desku?
3: Asi jo, ale minimálně si pustím ten single a já jsem čekoval Instagram a to je jako dotažená věc celkově. Úplně brutální, jako ty bicí, to byla taková zemitost v rámci toho tracku předtím, toho Davise, že jo, tak ty bicí, to bylo normálně vysoká škola prostě. Totální. Fakt, jako čumím, hrozně dobrá produkce, vokální produkce, super srozumitelná čeština.
0: Jak zpívá taky.
3: No jasně, ale hlavně jako, že vím, co mi chce říct hned, i když to zapneš v polovině, tak to tam máš tu message. Druhá sloka byla fantastická. Klidně bych si uměl představit udělat jako beat takový třeba.
0: Počkej.
3: Super, jako fakt fantazie.
1: Kdybych uměl pustit potlesk, tak ho teď pustím, bohužel to neumím, takže ho nepouštím. Filip mi tady do toho teďka šáhá, takže možná ho uslyšíte.
0: Ale se spožděním.
1: Nevadí, my si možná pojďme pustit další projekt, uděláme trošku žánrový skok, zůstaneme ve vodách popu, ale...
0: Počkej, Martine, už to tady.
3: Yeah.
1: Já tady vidím, že má 9 vteřin ten potlesk, takže ještě chvíli.
0: Já už zastavuju.
1: Krásný. Ne, ještě jednou děkujeme za nádherný track Lydia Kai. Doufám, že o tobě ještě hodně uslyšíme a to nejen ve Startéru hitparádě neobjevených. Co tam máme dál, Filipe?
0: Novinka číslo 6, už jenom dva tracky nás čekají v dnešním díle. Tady je Brandon a máme tady zpátky češtinu, protože nám poslal skladbu, která se jmenuje Tinder Rande.

0: Brandon a jeho Tinder rande ve startéru na Radio Wave. Bomba, let's go. Co nám o sobě Brandon napsal?
1: No tak chtěl bych nejprve ocenit, že poslal vlastní radio edit. To mám rád, když to nemusím klírovat za vás. Takže dobrá práce v tomhle ohledu minimálně. A píše, posílám opravenou přihlášku podle instrukcí v automatické odpovědi. Tak takhle by to mělo vypadat. A říká si Brandon, hudebně se pohybuje hlavně mezi melodickým rapem, R&B a modernějším popovým soundem. No a chtěl by nám představit jeho track Tinder rande, který je z druhého EPčka, který vydal.
0: No a mně se pak líbilo, že napsal příběhově se nejedná o nic hlubokého ani složitého. Naopak, jde o typickou story z rande z Tinderu s uvolněným soundem a chytlavým refrénem.
1: Píše, že bude rád za případnou zpětnou vazbu, tak tu podle mě teďka dostane.
0: Idea se naklonil k mikrofonu, ale mlčí.
2: Mám chuť na kesadiu. To tam bylo, ne?
1: Kesadilu by si dal, no, kouknul by se na Dunu.
2: Na Dunu, na Dunu. Jo, jo. To jsem jako scenil, že jsem objevil, vždycky já miluju jako tu češtinu, když tam, když jsem něco udělal, Duna, Kesadia, to je fajn, ale nebylo to nic pro mě. Musím říct, s respektem, mělo to prostě vibe pro mě úplně nahraditelný a...
1: Když třeba začneš jenom, nějak si odmyslíš ten zpěv teďka, kdyby si měl hodnotit jenom to intro.
2: Jako bylo to profi, jako to intro, bylo to profi, vlastně ten mix byl profi, nebo master, celkově byl profi, ale...
1: A teď co s tím dělal ten vokál právě, no?
2: Já se nepotřebuji dál už vyjadřovat, protože dobře. Mě to nějak jako nehytlo, samozřejmě má to, 100% to má publikum, že jo, asi mladší než já. Takže mladší než 40 let, ale zároveň já mám rád tyhle ty v úzovkách naivní věci, já jsem obklopený tím, občas dělám, ale tohle to ke mně prostě, to byl takový český film, mi to přišlo.
0: Co Tokyo Drift, doputovalo to k tobě, nebo to máš podobně jako Ida?
3: No, jako já jsem se tady celkem nasmála za Mikem, jako in a good way. No mě to vlastně, jakože překvapivě se mě to líbilo vlastně dost. Mně přijde, že to je jedna takové té vlně té hudby, která teďka v Česku začíná být víc populární, ty jako ty hudby, která má, stojí na tom storytellingu a na nějaký ty autenticitě těch příběhů a na tom jako vyprávění prostě ty jakoby těch věcí, co ty lidi fakt zažívají, typu prostě připomnělo mi to Gufrau a Mata 2.1.3, takže jako tady tenhle track je něco, co by určitě uspělo prostě na TikTok a asi to prostě pracuje s nějakou jako popularitou a s nějakým jako, že je to nějaký jako feel good písnička a jako já bych si to klidně pustila, jako by mě to probudilo takový příjemný pocit a vlastně mě to bavilo. Jo?
0: Já musím říct, že jsem tenhle track slyšel teďka po třetí v rámci toho výběru a teďka tady ve studiu a mám pocit, že ten refrén mi bude hrát v hlavě až do příštího týdne, jestli tady s náma Brandon vydrží.
1: Dáš si kesadilu, no. Jako já vlastně musím souhlasit s Pavlou, jenom mi přijde, že to zandal na ten mic hrozně roboticky, že to je jako bez nějakého feelingu, který bych cítil, že do takového jako plážového beatu vlastně, že by tam neměl chybět, jo, ale...
0: Já mám trošku pocit, že to byl záměr.
1: Že to je takový prostě narovno, jako bez emoce.
3: Já bych neřekla, že bez emoce. Možná mi to přišlo, že tam teda nebyl žádný moment, kdyby jako nic neříkal, že to bylo jakoby hodně nadspaný, že tam pořád něco vyprávěl.
2: Třeba se takhle chová na rande.
3: Třeba jo, no.
2: Víš,
3: třeba
2: to je zase v pohodě.
3: Proto koukej na tu Dunu potom, aby třeba bylo ticho chlup.
2: Je dlouhá, že jo?
1: Právě.
2: Brandne, je malá.
1: Když tak nám řekni, s kým chodíš na rande a jak to trávíš třeba jinak než tím, co jsi zmiňoval v tom tracku, protože něco z toho bylo i vyloženě neveřejnoprávní. Uvidíme, jak je na tom Youngstarsky poslední track, který si dneska pustíme a on to žene dál, hele.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Youngstarsky, sice nevíme, kolik tomuhle soutěžícímu je, ale má ve jméně Young, takže předpokládáme, že je mladý. A já rovnou jsem vyštrachal i nějaké informace, že se snaží mít hodně velký tah na branku, minimálně skrz to, jak se snaží zdokonalovat ve vlastní produkci, protože shodou náhod skontaktoval i našeho kolegu, hudebního redaktora Matěje Dvořáka, producent Bolslop, a ten mu dával nějaký producentský lekce a ty Youngstarsky určitě hojně využil, třeba i na tracku, který jsme teď slyšeli, Ženu to dál.
1: Píše, že ho právě sám produkoval, no a zároveň taky zmiňuje, že ještě celkově dost hledá svůj styl, nicméně měl tolik odvahy, že nám tenhle track poslal do startéru a já musím říct, že za to moc děkuju, protože mě osobně moc bavil, ale zajímá mě hlavně, co na to Idea.
2: Mě bavil taky. Mě bavil, co mě tam nebavilo, tak byly bicí, že kdyby byly možná elektronický, tak že by to byl víc rap, rap sound. I když ten začátek byl fajn, to jsem měl pocit, že to je z nový desky Vince, Staplese, Crybaby, ale bavila mě frázování, extrémně mě bavila taková cheesy flow, vlastně melodická, bavil mě text, měl tam super punchlines a jediná věc byly ty bicí. Jinak mi to přišlo fajn i jako textově, že jsem v úžasu, i když to je Youngstarsky, nevím teda kolik mu je, ale je super trend, že spousta youngstrů píše super lyrics. To fakt leskám, protože mě to zajímá hodně. Takže big up.
0: Tokyo Drift tak trochu přitakává tady při hodnocení Idei, znamená to, že souhlasíš?
3: No, jo, mega. Mě to jakoby extrémně bavilo. Souhlasím s těma bicíma, myslím si, že by tomu mohlo přidat takový jako dobrý kick a že by tom, že mně se líbí, když jsou míchaný tady tyhle ty jakoby distortovaný, jakoby špinavý kytary, jako prostě s trapovýma bicíma, nebo s jakýkoliv elektronickýma bicíma, to si myslím, že vždycky strašně dobře funguje. A jediný, co bych řekla k tomu instrumentálu, takže mi to přišlo takový hodně stejný celou dobu, že bych tam možná dala nějaký bridge nebo nějakou změnu nebo oddělala na chvilku bicí, ale jako jinak se mi mega líbil ten hlas, líbilo se mi, jak střídal jako ten zpěv s tím jako rapem, líbily se mi ty slova, líbilo se mi, že to má český název, což je jediný český název, který jsme tady dneska měli, což já taky cením. No jo, myslím, že to bylo super.
2: A fajn by byly, já miluji stop timey v tracku. A nebyl tam ani jeden, mám pocit, že by to hodně zvýraznilo to, co říkáš, protože říkáš dobrý věci.
1: Je pravda, že se mi se rozhodně hodili. My už se blížíme na konec našeho dnešního dílu, tak já vám v první řadě chci strašně poděkovat za skvělou porodcovskou práci. Byli jste spravedliví, byli jste zodpovědní, byli jste konstruktivní a tak to má vypadat. Takže hrozně moc děkujem. Vy nám klidně napište, jak se vám líbí naše porota. Mně to připadalo úplně skvělý. Děkuji vám ještě jednou za vaše úžasné tracky a můžete nám posílat další na starter@rozhlas.cz. No a ještě připomenu, nezapomeňte nás sledovat i na Starter podřídko Radio Wave. No a my se uslyšíme zase příští týden.
0: Je to tak, další porodcovský speciál bude za několik týdnů, ale my budeme vysílat, jak jste zvyklí, protože začala soutěžní sezóna každé pondělí od 8 večer na Radio Wave. Stejně jako dneska se tak stalo a vždycky v 9 spouštíme hlasování, tak to je za 30 vteřin, Martine. Wave.cz/starter, tam můžete posílat pro všechny zmíněné a puštěné dnešní tracky své hlasy a to každých 24 hodin, takže koukejte spouštět své kampaně na sociálních sítích, obepisovat tetičky, babičky, všechno tohle to bude potřeba, abyste získali šanci dostat se do finálové trojice a tím pádem vyhrát i ty hodnotné ceny, které jsme zmiňovali na úvod.
1: Moc vám držíme palce, no a děkujeme, že jste poslouchali Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. Ahoj.
0: Díky, ahoj, mějte se.
4: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
5: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
6: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert slovenské kapely Noční jazdci, který odehráli na rádiu FM v rámci koncertní série Pohoda FM. Noční jazdci je projekt trojice hudebníků, který ve své tvorbě propojuje žánry jako jsou dub, trance, funk a temnou elektroniku s hlubokými dubovými texturami a groovujícími rytmy. Širší pozornost si získali nominací na Radiohead Awards v kategorii Objev roku v roce 2021. Od té doby vystoupili například na festivalech Uprising nebo také Sharp. V dubnu 2025 vydali debutové album Toto jsou noční jazdci, kterým se etablovali na slovenské alternativní scéně. Dnešní stage právě začíná.
4: Stage.
5: Stage Radia Wave.
4: Stage Radia Wave.
7: Okay, Scooter, look, it's a great day to go fly. On behalf of the KSC Processing and Launch Team, I'd like to wish you, your crew, and the whole Hubble Space Telescope team a great mission. Good luck, Godspeed, and we'll see you back here in about 11 days. Enjoy the ride, pal.
8: Nozzle check of the SRBs. Firing chain is armed. Now suppression water system armed. T-minus.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
4: Jasty.

0: Děkujeme, děkujeme. My jsme se rozhodli, že darujeme nějaké naše CDčka. Nevím, či ještě někdo tu počúvate CDčka, alebo jste ich ještě někdy mali teraz v poslom čase v ruke, ale máme ich. My jsme taky ještě old school, pamätáme si ty časy a my jsme se rozhodli, že trom najlepším tanečníkom dnes večer darujeme naše CD. Takže poďte do toho kľudne.
1: So what I want to show you is this device here that allows us to explore a bit more about what's going on just behind the bark here.
2: What is that?
1: So this
2: microphone.
1: This is a tree listening device, and it allows us to hear.

to the neck. As they drink, pollen brushes onto their back.

0: Dámy a páni, Ina Láska.
1: Děkujem.
2: Roger, I copy.

0: Děkuji, jestli jen je pán.
1: Emčult, jak to mám pěkně. Čaute.
2: Prosím, počný jasný.
3: Právě jste slyšeli koncert slovenské kapely Noční jazdci, který odehráli na rádiu FM v rámci koncertní série Pohoda FM. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
4: Stage.
5: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.

0: Můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Plejak. Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Plejak.
2: Plejak, hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
3: OK.
4: Ja.
3: Let go.
4: Latino gang.
3: Let go.
4: Ja. Sky.
3: Maggi.
4: Estamos rompiendo, Maggi. Fuerte como Tyson, Maggi.

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit,

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.